0: Príjemné, dobré. Ešte stále ránko môžem hádam povedať takto v rámci prvej májovej listárne, ktorá sa nám začína tak trošku jemne netradične, nie o 9. hodine rannej, ako to robíme bežne, ale som si to posunul dnes, alebo sme si to posunuli dnes o hodinku neskôr na 10. hodinu, a to z toho dôvodu, že boli v tom moje nejaké osobno-pracovné záležitosti, ktoré by som nebol býval, stíhal, keby nedošlo k tomuto presunu, takže je na vysvetlenie a zároveň aj také poďakovanie, že ste to nejakým spôsobom prijali, však čo vám iné však že ostávalo. No ale v každom prípade listáren sa začína a je tu preto, lebo keď sme vysielali v piatok hodinu vlka, tak sme sa už nestihli dostať k vašim mailom, ktoré ste nám poslali. Niečo ešte ste písali aj počas víkendu, takže máme tu zo pár mailov, ktoré čakajú na svoje vyriešenie a vybavenie, to znamená na odpoveď. Predovšetkým od môjho kolegu Vočka, ktorého malú chvíľku privítam. Ale ešte predtým naozaj len tak veľmi skrátke poviem, že v piatok, hoc som v to ani veľmi neveril, ale podarilo sa nám vlastne rozobrať také tie najdôležitejšie udalosti posledných dvoch týždňov preto, lebo nám vypadla jedna hodina vlka. A ako sme to hovorili už aj v piatok, ten svet je dnes taký, že tak rýchlo sa vyvíjajúci a tak neuveriteľné zmeny sa dejú pomaly z hodiny na hodinu, že keď urobíte dvojtýždňovú pauzu, tak zrazu tam sa vám nakopí toľko tém, ktoré je potrebné rozobrať a pri ktorých je potrebné sa pristaviť, že zrazu máte pocit, že dve hodiny sú na to šialene málo. No ale napokon, ako vravím, všetky tie témy sme prešli v piatok, čiže začali sme tým, že na Slovensko už prúdi ropovodu Družba. Zelenskému, teda prezidentovi Ukrajiny, sa podarilo opraviť to, čo pokazané nebolo. Takže o tomto sme sa pozhovárali a o tom, a samozrejme nie len o tej Družbe ako takej a o Zelenského klamaní a vydieraní, ale aj o tom, že Rusi od 1. mája stopli dovoz kazachskej ropy cez svoje územie smerom do Nemecka, tak sme sa pýtali na to a hľadali odpovede, že do akej veľkej miery teraz vlastne bude mať Nemecko problém, alebo nebude mať problém. Hovorili sme aj o tom aj Česká republika. Hoď sa za vlády pána Fialu odstrihla hrdo od všetkých ruských zdrojov energii, tak zrazu jedná so Slovenskom o dodávkach ropy, práve z Družby. Potom sme hovorili, keď už sme pri rope, o ďalšej dôležitej téme, a to bolo vystúpenie Spojených arabských emirátov z organizácií OPEC a OPEC+. A tam sme sa bavili o tom, čo tento krok vlastne prinesie do budúcna. To je vlastne vec, ktorá súvisela s ďalšou témou, ktorú sme rozobrali, a to bol Irán, alebo také aktuality, aktuálne informácie z Iránu, čo sa tam deje. Tak viete, že tá situácia má samozrejme ďalej svoj vývoj. Dnes je už situácia taká, Američania hovoria o odblokovaní, o potrebe odblokovania tohto hormuzského prielivu a o vyvedení lodí, ktoré sa tam nejakým spôsobom zasekli, tak mali rozbehnúť včera, myslím, nejakú operáciu na odblokovanie týchto lodí. Iránci to samozrejme vnímajú inak a hovoria, že keď tam Američania prídu, tak aby rátali s tým, že ich budú bombardovať. Medzi tým niekto zbombardoval Fujairu, to je tá veľká nejaká, neviem, či teda myslím, to je asi nejaké ložisko ropy, alebo plynu, neviem, myslím ropa Fujaira, niekde v Spojených arabských emirátoch. Špekuluje sa kto. No, tak všetci vedia, že Irán, už pani Lajenová to odsúdila, ale Irán mimochodom vraví, že on nič nebombardoval. Tak to je taký aktuálny vývoj. No a ešte v piatok sme sa tak na chvíľočku pristavili aj pri téme telefonátu Putina, teda ruského prezidenta Putina, s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Tak toto boli taký vejarik tém, ktoré sme v piatok otvorili a ktoré, myslím, že aj tie témy, ktoré ste nám poslali, tie maily, tak sa budú týchto tém týkať. O malú chvíľku sa už do nich pustíme, ale ešte predtým mi dovolte privítať už spomínaného Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko alebo príjemné predpoludne, Vočko, do Plzne.
1: Ďakujem za privítanie, Borisku. Pekný ráno z Plzne do Banskej Bystrice. Nejspíš budeme mít další horký den bez deště, kdyby jsme potřebovali nutně, aby zapršelo. Jo. Ale to začíná být opravdu velikánský problém. Sucho. No, takže pěkný ráno tobě a pěkný ráno především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača Hodiny Vlka, jeho poštovny zejména, ať už jsou na země kvůli kdekoliv. a asi sa pustíme rovnou do práce.
0: Presne tak, ideme hneď na to a máme tu prvý mail, ktorý nám poslala poslucháčka Jana. Veď, a tak to píše, bez otázky, má taký skôr jej názor, veď Orbán nakoniec vždy zahlasoval, teraz to blokoval, lebo mal pred voľbami, keby bol voľby vyhral, tak znovu zahlasuje, alebo pôjde na Vécko, aby hlasovanie prešlo. A čo Danko? Keby sme mali zastavené dotácie, tak by zase kričal, že je to Ficová vina, je to darebák. Tak toľko napísala Janka, ktorá sa takto vyjadrila vlastne k tej prvej téme, lebo toto sme tieto veci riešili práve pri tom ropovode Družba, pri tom, že bol odblokovaný, opravený, jak to tak mám povedať, že nám tá ropa už prúdi. Tak sme si tam v úvode púšťali zvuky 2 Roberta Fica, ktorý tento krok veľmi pochválil, pristavili sme sa aj pri tom, že je to také podozrivé, že mimoriadne tam vychváľoval Európsku komisiu, menovite spomínala pani von der Leyenovú, ktorá pomáhala a uvedomuje si, aká dôležitá je aj ropa z týchto kútov sveta. Také niečo Fico naozaj hovoril. A tak sme sa pri tom pristavili, že to je také zvláštne, že ďakuje Európskej komisii, ktorá práve všetko preto robila, aby tá ropa netiekla. No. No a potom sme si púšťali aj Andreja Danka, ktorý naopak, na rozdiel od Roberta Fica, hovoril o tom, že je to prehra Európskej únie, prehra Slovenska, keď tento ropovod bol, ani nie, že otvorený ropovod, ale že bol odblokovaný sankčný balík protiruský a bola hlavne odblokovaná 90 miliardová pôžička pre Ukrajinu, takže toto vníma Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, ako veľkú porážku a výhru. Veľkú porážku Európy a výhru prezidenta Zelenského. Takže k tomuto Janka napísala ten mail, ktorý napísala. Chceš, Lučko, prípadne naň zareagovať?
1: No, pani Janka řeší, co by bylo kdyby, jo. To je alternativní historie a o tom můžeme spekulovat, ale já si myslím, že vývoj by byl trošku jiný, než předpokládá. Ano, Viktor Orbán vždycky nakonec umožnil nějaké řešení, ale Evropská unie mu za to musela zaplatit. A já si myslím, že kdyby byl Viktor Orbán vyhrál volby, tak bychom dneska byli svědky velmi zajímavého politického divadla, protože Zelenský by tu ruskou ropu, ten ropovod nesprovoznil. Ten by byl i nadále v poruše. A teďko by se čekalo, kdo ustoupí jako první. Orbán by byl neustoupil. A Ukrajina byla v situaci, že zoufale potřebovala tu evropskou půjčku. Oni by bez ní vydrželi možná do konce měsíce, ale potom by se začaly dít věci. Čili tam šlo o to, kdo prohraje v tom sporu. Konec to vyřešil maďarský volič, prohrál Viktor Orbán a prohrála Evropa. Já souhlasím tady s panem Dankem. Prohrála Evropa a Zelenský je na koni. Ty jsi správně řekl, že dokázal zázračně přes noc. Celou noc na tom musel těžce makat, aby ten ropovod, který nebyl jako v defektu, tak aby ho spravil, až to chlapec dokázal. Ale je to prohra celé Evropské unie, protože porušila svůj základní princip, to znamená hájit zájmy svých členů. To jednak. A za druhý potvrdila Zelenskýmu, že si může dupat, jak chce a že vždycky oni udělají nakonec, co chce. Já připravuju pro kusu článek, překlad z Financial Times, který tohle řeší, kde Financial Times povídali asi 6 různých úředníků Evropské unie. A všichni se shodli na tom v různých variantách, že zkrátka v Bruselu a v evropských hlavních městech už začínají mít Zelenskýho plný zuby. Že zkrátka tou svou neústupností a v podstatě drzostí, jakou se dožaduje všeho možného, takže začíná už všem lest na nervy. A je to konkrétně v záležitosti členství Ukrajiny v Evropské unii, kdy jsou takový návrhy, který vypracoval Francie společně s Německem, že by teda jako formálně členství dostali Ukrajina, ale protože zdaleka nenaplňují standardy, které jsou nutné pro nový členy, tak, že by to členství bylo víceméně formální, ale nebylo by skutečný. Žádný hlasovací práva, žádný peníze, žádný výhody ohledně přístupu na unijní trh a tak podobně. To jo. Ale tam jde hlavně o peníze, jako vždycky, a o hlasovací práva. A tady to Ukrajině jasně dát nechtějí. Takže vývoj ohledně členství Ukrajiny, to bude velmi zajímavá šaráda. A myslím si, že Zelenský se dočká velmi nepříjemných překvapení. Jako jeden z těch úředníků konstatuje, že členství není nárokový, že si to každý musí zasloužit. A že zřejmě to v Kyjevě vůbec nechápou, tenhle princip. Tak uvidíme, co bude dál.
0: My jsme v pátek hovorili aj o tom, právě v souvislosti s tím, co hovoríš teraz, že 90 miliárd eur je fajn, on poďakoval pán Zelenský za odblokovanie, ale zároveň dodal pozor, ale treba ďalších 20 miliárd priplatiť každoročne, lebo 90 je málo. Takže už medzičasom požiadalo ďalších 20 miliárd. To je k tomu, čo hovorí, že už začínajú ho mať všetci plné zuby, ako sa drzo dožaduje. No, k tomu ešte jedna vec, Vlčko, to sa udialo potom po hodine vlka, medzičase. Robert Fico, slovenský premiér, sa stretol so Zelenským v Jerevane a mám pocit, že si celkom padli do noty, že ak boli doteraz medzi nimi vzťahy nejaké také, povedzme, že naštrbené a napäté, tak teraz to bolo všetko možné, len nie takéto. Robert Fico na stretnutí so Zelenským si vzájomne poďakovali obaja. Robert Fico hovorí, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a bude teraz Slovensko pracovať na tom, aby sa čoskoro stretli obe vládne delegácie na spoločnom rokovaní. Tak chcel som sa ťa spýtať, že či nemáš pocit, že nám Robert Fico po prehre Viktora Orbána v maďarských voľbách nejak vymekol?
1: Tak nejde o môj pocit, jo. Ja nejsem občanem Slovenské republiky a tohle je otázka pro každého z vás, Borisku. A já si myslím, že si Robert Fico zadělává na těžký volební problém. No, se mu povedlo, pokud vím, tak na Slovensku v současnosti fungují kontinuálně dva průzkumy volenských politických preferencí. Jeden je, ta firma se jmenuje Ano, nebo tak nějak podobně.
0: Ano.
1: Prosím?
0: To je, myslím, že firma Ako to asi robí. Neviem.
1: No, Ako. Jedna je Ako a pak je ještě jedna Median, nebo jeden z nich. A podle jedné té agentury už Smer smazal ztrátu na progresivce. To zřejmě v důsledku problému paní Šimečkový. Povedlo se to, ale Robert Fico tímhle prohlášením v Jerevanu, já jsem ho taky zaregistroval, tak podle mě přijde o část svých voličů, zcela jasně.
0: No, vieš, to treba do kontextu zrejme ešte dať, ak sa bavíme o tom jeho vymeknutí a o tej zmene retoriky. A to nie len vo vzťahu k Zelenskému, ale už sme sa pri tom pristavili v piatok, že nejakým významným spôsobom ďakuje von der Leyenovej, menovite ju tam spomína, ako ktorá pomohla s družbou, čo je úplne šialené, tak to treba dať do kontextu, že predsa Slovensku hrozí zastavenie eurofondov.
1: Áno.
0: Lebo čo? No lebo vraj právny štát je ohrozený. Tak už sa trošku sa pichlo do eurofondov a už sa nám tu mení rétorika. Takže či to náhodou spolu toto nesúvisí, Vočko?
1: No určite, to víš, že to spolu súvisí. Slovensko, teď vem si úsporné opatření, které provozuje předsova vláda. Vem si transakční daň a jiný povedený kousky, kdy se snaží přijít k nějakým penězům. No a teďko, kdyby byly zastaveny eurofondy, tak to je samozřejmě velikánský problém. A Fico to ví. Zase na druhou stranu, jakmile se začne jednou ohejbat, tak nikdy nebude pro Brusel ohnutej dost a mají na něj teda univerzální byč.
0: No, cez ty eurofondy a cez to strašenie právnym štátom, ty môžeš takto vlastne krásne každého korumpovať, aby robil to, čo ty potrebuješ.
1: Áno, to je samozrejme.
0: To je také pekné v tej našej únii to tak sledovať priamom prenose, ktorá tak miluje tie pravidlá a všetko postavené na práve, že ako si ona to vlastne, ako si to ona krásne vymyslela, ten Brusel s tými eurofondami, že keď nejaká krajina neposlúcha, že si robí nejako veľmi tú svoju politiku takú nejako nacionálnu, alebo ako to povedať, národ, pronárodnú, tak mu povieme, že no počkať, ale vy nedodržiavate hodnoty právneho štátu, tak vám asi siahneme na eurofondy. A okamžite hneď sa začne poslúchať. Tak však Orbán bol v tomto smere neoblomný, peniažke mu Brusel zablokoval, alebo zmrazil. No ale už jeho nástupca Maďar už robí všetko preto, aby sa peniažky odblokovali. A už dostal od Bruselu zoznam vecí, ktoré treba poschvaľovať, aby dostali peniaze. Tie peniaze, mimochodom, ktoré si tam Maďari sami posielajú, len aby sme ešte teda boli úplne zorientovaní, že tie eurofondy to nie sú peniaze, ktoré spadli z neba, to sú peniaze, na ktoré sa skladajú všetky krajiny, členské krajiny Európskej únie, dávajú do spoločného rozpočtu a potom si z neho berú späť. Tak to je úžasný nástroj, Vlčko, na korumpovanie vlád. No.
1: No samozřejmě, a vem si, že teda vám, Maďarům a předtím Polákům byl vyčítaný jako porušování zásad právního státu. A na Ukrajině, kde právní stát je naprostý výsměch, jo, vys teda násilná mobilizace, vys zrušení veškerých jako nepohodlných politických organizací, vys korupce, která sahá k Zelenskýmu existuje důvodní podezření, že hlavou celého toho korupčního systému je sám Zelenský, no tak tam jako nikdo o právním státu nepochybuje. Tam je to všechno v pořádku. A tam se naléje 90 miliard a všichni s tím žijou. Nebo nevím, jestli jsi byl dneska na Kose.
0: Už. Nie, ještě jsem to nestihol.
1: Tam jsem pověsil jeden z článků, který tam jsou. Tak je o španělském premiérovi Sanchezovi, který vymyslel skutečně ďábelskou věc a to jako v pravém slova smyslu. My máme teďko Sancheze spojenýho s tím, že zakázal Američanům používat španělský území a vzdušný prostor pro akce proti Iránu. Za což teda sklidil obdiv a sklízí ho. Nicméně Sanchez vymyslel taky něco jiného. Oni mají problémy s nelegální migrací. A Sanchez se ho rozhodl vyřešit skutečně originálním způsobem. Chce dát 500 000, opakuju 500 000 nelegálních migrantů španělský pasy, což znamená, že z nich udělá Španěly. A protože to budou Španělé se španělským pasem, tak se můžou vydat díky šengenskému prostoru dále do Evropské unie.
0: Mm-hmm.
1: To je přece geniální.
0: No je, ano.
1: To je prostě zrůdnost, absolutní zrůdnost, kdy on se zbaví svého problému a přenese to do Evropské unie. A jeby Brusel, kdyby si slyšel o nějaký akci Bruselu, kde začnou hrozit Španělsku, že mu zastaví financování, že mu odejmou hlasovací práva, tak jako nikde nic ani potuchy po něčem takovým. A prostá katastrofa.
0: Tak možno sa radujeme z toho, že nám prídu inžinieri zo Španielska sem.
1: Asi jo, áno. Francúzi sa ku podivu nejak neradujú. A přestože by přestože lze čekat, že ti inžinieri a neurochirurgové a biochemici a já nevím kdo co, prostě ta vědecká elita, která připulila na těch člunech, takže že si z ní budou moc vybrat jako první. Kupodivu se neradujú a naopak protestujú.
0: Asi už majú dosť inžinierov a boja sa, aby im tam to zrejme nejako musia potom platy dvíhať, keď ich tam majú veľa. No, ty v piatok, Vočko, keď sme sa zhovárali práve o tom ropovode Družba, tak sme tam zakomponovali aj tú vec, ktorú som už teraz v úvode spomínal dnes. A síce, že aj Česká republika dnes hovorí o tom, že by bolo dobre dohodnúť sa so Slovenskom a nejakú tú ropu dostať z Družby. Tak ty si vtedy v piatok sa tak akože ospravedlnil za to Slovákom. No, ja som ťa stopol a hovorím, že to nie je potrebné. Tak preto to teraz takto vysvetľujem, lebo písal Andrej, poslucháč, a píše. Prečo sa vlk toľko ospravedlňujete? Veď my normálni vieme pochopiť realitu a nenormálni, ak to nepochopia, nech si trhnú. V každom prípade sme vďační za každú minútu či hodinu vlka, trikolóry alebo poštovny. Áno, je to tak, pospájať informácie zo sveta či domova a dať tomu výrazný punc zrozumiteľnosti nevie každý, o koľko musia byť ochudobnení progresívni liberálni fašisti. Toto stačí len konštatovať, nad tým sa nie je potrebné ani len zamýšľať, lebo ich chabé mozgy sú naučené na jednu mantru a oni keďže poväčšinou nememorujú, ich prázdnota je charakteristická a špecifická, len pre nich základom demokracie je diskusia a výmena názorov, čo je vo vašich vysielaniach známe a jednoznačné. Preto aj keď sa z času na čas stane nejaká výluka, stále my verní poslucháči zostávame vďační za vaše zmysluplné informácie. Prajeme vám všetci veľa

0: zdravia a nech vás neodrádza žiaden nezdar. No, tak toľko ti priletelo od Andreja.
1: No, tak ja zdravím Andreje. Andrej, ta omluva je základní prvek slušnosti. A mně je úplně jasný, že lidem jako si ty není potřeba vůbec nic vysvětlovat. Jo. To je pravda. Nicméně je to prvek elementární slušnosti. A mě nezbývá v momentě, kdy se stydím za kroky své vlády vůči Slovensku. Tak to prostě řeknu nahlas. Ber to prostě tak, že se stydím za jednání ministra Havlíčka, ministra zahraničí Macinky Andreje Babiše, že jsme Slovensku v tom sporu s Ukrajinou krátka nepomohli. A dneska teda, když ta ruská ropa teče a my potřebujeme motorovou naftu, tak oni žebráme na Slovensku. Tak to prostě je. Mně to vadí. Já bych se nepotřeboval omlouvat, kdyby Andrej Babiš byl ztratil aspoň slovíčko na podporu Slovenska, že Zelenský zkrátka musí tu ruskou ropu pustit. No a my jednáme s Kazachstánem o tom, že bychom teda taky a se Zelenským, že by se přepravovala takzvaná kazašská ropa do českých rafinérií. Za mě žádná kazachská ropa prostě neteče, to je ruská ropa. A ten Kazachstán, ten je tam jenom jako fíkový list. A když Rusové stopli kazachskou ropu Němcům, tak proč by nestopli České republice? A to už jsme úplně jiné.
0: Víš, možno by ti teraz někdo povedal, že na toto sa nesmieš na tú politiku vysokú pozerať takto naivne a takto veľmi ľudský, že to je proste o nejakých veciach, ktoré človek potrebuje ako premiér presadiť, že je v tom vždycky nejaký machiavelizmus a niečo podobné. A napokon, vieš, veď hovoríš o tom, že mal ten Babiš stratiť aspoň slovo za Roberta Fica, za Slovensko, keď viedlo ten boj s Ukrajinou. No, pozri, veď sme sa o tom bavili, že dnes sám Robert Fico je kamarát so Zelenským, okrem iného, aj vlastne s Babišom, lebo včera, dal Robert Fico na svojom facebookovú stránku, na svoj profil takú fotografiu, kde je on, váš premiér Babiš a je tam poľský Donald Tusk, premiér a je tam taký komentár Ficov, že traja mušketieri čakajú na štvrtého a na oživenie V4. Teda čaká sa na Maďara. Čaká sa na Maďara. Hej? No, čiže Vlčko, vieš, presne ako si povedal, Ježkovi oči. No, tak taká to je politika.
1: No, tak
0: no.
1: Já jsem velký fanda Roberta Fica a asi se budu muset teda začít krotit. Mimochodem, určitě si zaznamenal to, že Maďar, budoucí premiér, nazval Slovensko horní zemí.
0: Ano.
1: Použil ten termín, který je
0: no, Felvídek.
1: Provokatívny.
0: Felvídek je to po maďarsky, tu Slovensko. Ano. Oni to tak volajú pravidelne, no.
1: Je to naprostá provokace, jo. To je fakt naprostá provokace, tohlensto. A z toho chce udělat čtvrtýho mušketýra. A nehledě k tomu, jaký mušketýr je Tusk pro boha zlatýho. Co to je za mušketýra? Já nevím. Robert Fico, ty jsi to nazval, že měkne. Láska je, jestli náhodou takhle Robertu Ficovi neměkne jistá část těla, jo. To by bylo špatně.
0: No, to nevieme, to ani zisťovať nebudeme, ale v každom prípade správa sa zvláštne a začal sa takto zvláštne správať v dvoch momentoch, poprvé keď prehral Orbán voľby a v druhom približení, keď Európska únia pohrozila zastavením eurofondov, tak sa začal správať zvláštne. No, škoda. Ďalší mail, Vočko, tu máme od poslucháča Kericha. Dobrý večer, ukrajinský diktátor si navykl na evropský krmelec. Ročne mu poskytujeme nad 100 miliard eur. 100 miliard eur. Co se bude dít? Nedostane li tyto peníze? Ukázal vyhrožovaním.

0: jako novýho posluchače nebo píšícího posluchače. Ne. Co bude dál? Já už jsem to popisoval. Ukrajinu čeká obrovské rozčarování v momentě, kdy se přestane střílet a kdy začnou natahovat ruce, že chtějí ten bilion dolarů nebo eur na rekonstrukci. A ten jim teda nikdo nedá. Naprosto spolehlivě jim to nikdo nedá. A Ukrajina bude zadlužená tak, že se z té pastě nedostane. A když si k tomu přidáš ještě tu dohodu o surovinách, kterou podepsali se Spojenýma státama, tak ten stát je ekonomicky mrtvej. Jo? Do budoucna, v momentě, kdy skončí válka, tak ten stát je ekonomicky mrtvej. No, posluchač, který říká, oni si mají dneska největší a nejvycvičenější armádu v Evropě a oni se pro ty peníze přijdou. Já bych na tohle, že by to byl organizovaný útok na Evropu, tak to si teda nemyslím, ale že budeme konfrontovaní s ukrajinskými zločinci, a to teda ve velkým, který budou disponovat válečnými zkušenostmi, který budou disponovat obrovskými arzenály zbraní, jo, budou nesmírně drsný, tak jak naše, dejme tomu, ty ozbrojené sbory nečekají a nebudou na to připraveni. Tak to je hotová věc, ale bude to záležitost organizovaného zločinu. Nikoli v útoku ukrajinské armády.
1: No tak ako toto by som podpísal všetkými desiatimi, čo si teraz povedal, ešte dvakrát podškrtol. To si ešte všetci tu užijeme. Ja si tiež myslím, že týchto práve ľudí s bojovými skúsenostiami, zbraňami a samozrejme psychickými problémami z boiska, to bude katastrofa, keď to sa začne prenikať, ale dobre, však čo sme chceli, to máme. Tak si to užijeme. Ďalší mailík od Rastia. Toto bude asi, ten Kerich myslím, že on už písal, ale túto Rastio je asi úplne prvý posluchač, ktorý nám teda prvýkrát píše, posluchač, ktorý prvýkrát píše takúto vec, že dobrý večer, prajem, pozdravujem vás z Lučenca, volám sa Rastio, rád vás počúvam. Akurát som čítal článok na stránke Slovanské noviny, tam je jeden článok, volá sa Američania ovplyvňovali počasie na Blízkom východe. Irán zničil zariadenia, že zbombardovali satelitné radary za pomocou výkonných lokalizátorov, ionizátorov a rozptýlu chemikálií. V oblakoch boli veľké vzdušné masy doslova zachytávané do vzduchu, že nejaká rieka Tigris, no teda, tak to skomplikovane je to napísané, rieka Tigris, hladina vody v regióne stúpla za pár dní, ako tam nevideli celé 10 ročia, lebo tam začali veľké zrážky, ako to zničili. No neviem, je to veľmi komplikovane napísané krkolomne, že či k tomu niečo vieme povedať. No, ja neviem k tomu povedať nič, lebo priznám sa, že som ani nepochopil z toho mailu. Je tak krkolomne napísaný, že celkom ani nerozumiem, čo tam vlastne ten mail obsahuje. Takže ja odpovedať neviem, či si ty, Vočko, trúfneš, to nechám na tebe, na teba.
0: Ja som dneska ráno, když som kontroloval ruský zdroje, tak som zachytil malou informaci, ktorá s tím koresponduje. Ale opravdu malou, kde bylo napsáno, že v Iránu konečně spadl déšť po dlouhém období sucha, ale že ten déšť byl vysloveně vydatné, nějaký jezero, že tam stoupla hladina tak, jak to pamětníci nepamatujou. Čili to je jediné, co k tomu můžu říct, a jestli to sucho bylo způsobeno nějakou manipulací ze strany Američanů nebo někoho jiného, nebo jestli to byl přirozený jev, protože my tady v Čechách a vy na Slovensku nejspíš taky máme prostě hrozný sucho. Potřebovali bychom, aby zapršelo. A já si nemyslím, že nám někdo manipuluje počasí záměrně. Já bych to spíš přikládal jako buď teda změnám proudění mořských proudů a

0: vzdušných proudů. A nebo, teda, když už bych měl vymýšlet spiklenskou teorii, tak bych dával změnu proudení vzduchu do souvislosti se vznikem těch obrovských větrných farem, které jsou na pobřeží Severního moře a dejme tomu taky Atlantiku, kdy takový ten selský rozum mi říká, že jestliže dřív proudil vzduch, bylo to proudění z Biskajského zálivu, já nevím odkud ještě všude, a to přinášelo vláhu, jestliže dneska tam stojí obrovský větrníkový farmy, tak to proudění nutně muselo změnit svůj charakter, jo? Roztáčet ty vrtule. Zkrátka oslabí ty vzdušní masy a ty se začnou tím pádem chovat jinak. Čili kdybych měl já vyslovit spikleneckou teorii a zajímalo by mě, jestli někde existuje studie, která se tím zabývá, změnou proudění vzduchu těm farmám, větrným farmám nad Evropou. Tak zajímalo by mě to, jestli taková studie existuje. A nebo by mě zajímalo, proč neexistuje, když to napadne mě, tak proč to nenapadlo někoho jiného a nezačal to měřit. Tak já bych šel tímhle směrem. Máme sucho, jako v Iránu, nikdo nám to tady nemanipuluje, tak maximálně my sami. A jestli Američani jsou toho schopní, pak se ptám, proč nedokážou stejnou manipulaci nad Spojenými státy a nedokážou řídit počasí, když vypuknou ty klasický letní obrovský požáry třeba v Kalifornii. Jo. Kdyby to uměli, no, tak by to uhasili ještě.
1: Tak ono podle mě aj ten konflikt na Ukrajině, ako napokon aj konflikt na Blízkom východe, ukazuje podle mě celkom pekne, keď to človek chce vidieť, ukazuje celkom pekne jednu vec, že my pred týmito konfliktmi sme si mohli myslieť, že sú kadejaké wunderwaffe zbranie, keď by sa niečo stalo, tak také vytiahnu z arzenálu veci, čo ľudstvo nikdy nevidelo. A vidíte to tak pri tých Rusoch a napokon ako aj pri Američanoch, že ako veľmi nič zázračné sa proste nedeje. Napokon o tom sme aj v piatok hovorili, že momentálne si tí Rusi na tej Ukrajine nevedú tak najlepšie, ako by si prijali, zrejme, že sa im ten front trošku zastavil a Ukrajina robí všetko preto, aby samozrejme zvrátila ten vývoj na svoju stranu a takisto to môžeme povedať pri tom Blízkom východe. Američania tiež mali pocit, že majú zbrane, majú technológie, neviem čo všetko a spolu s Izraelom sú neporaziteľní a keď spolu zaútočia na Irán, tak sú to otázka dvoch dní a bude všetko vybavené. No a pozrite sa, nevybavili nič. A napriek tvrdým a neviem akým slovám o vyhľadení civilizácie zo strany Trumpa a neviem čoho všetkého, čo už tento človek narozprával. Ja to vidíte, že už nie je veľká snaha tých Spojených štátov amerických opakovať ešte nejaké bombardovanie. Zrejme im už naplno došlo, že tadiaľto cesta nepôjde. Čo tým chcem povedať, že nejaké také zázračné veci, ktoré sme videli tu v science fiction filmoch, ja nehovorím, že sa niečo nevyvíja, ja neviem, ale vidím, že také niečo zázračné, čo by ste vyťahli z vrecka a okamžite to vyrieši váš problém, že také nič nie je, lebo keby také niečo bolo, tak už to 100 razy aj tí Rusi na tej Ukrajine použijú, aj Američania proti tomu Iránu použijú, čiže podľa mňa mali by sme vedieť oddeľovať sci-fi filmy a realitu a ja tým teraz nenaznačujem, že ja neviem, že niekto sa nepokúša manipulovať počasie, však viem si to predstaviť, že to môže byť jedna z metód, na ktorej sa pracuje, ale podľa mňa nie sú tie výsledky tak ďaleko, že by sme teraz my mali tú nejakú schopnosť, ja neviem, ovplyvniť tak počasie, že nezaprší v Iráne a kým im nejaký radar nezbombardujete a potom záhadne zaprší, no neviem, príde mi to také ako trošku z filmov, čiže mňa utvrdzuje v tom presvedčení, že nie sme s tými technológiami tak ďaleko, ako sme si mysleli, keď sme sledovali filmy, tak mňa v tom utvrdzujú práve to sledovanie tých konfliktov, akým spôsobom sa uberajú. Vidím, že ani jedna, ani druhá strana, či už tá americká, ani ruská, nevie nič zázračné vytiahnuť. Takže preto by som bol možno trošku opatrný. A keď už túto vec spomíname, v piatok Vočko si hovoril o tom, keď sme sa bavili o Rusku a že sa mu dnes na tej Ukrajine veľmi nedarí momentálne, tak hovoril si, že keď sa vlastne nevedel ubrániť iránskym raketám, Izrael, ktorý má naozaj tú, ja neviem, tú protizdušnú obranu viacvrstvovú, intenzívne na tom budoval, tam sa vliali bilióny dolárov do toho a je to malé územie, ktoré je tou protizdušnou obranou doslova nasýtené, tak ako sa majú tí Rusi brániť proti Ukrajine na tom obrovskom území, že to sú absolútne proste neporovnateľné veci veľkostne. No tak k tomu poslucháč napísal vysoký Japonec, že Irán prenikol izraelskú PVO hyperzvukovými raketami, to nie je to isté ako ukrajinské a EU drony. Tak toľko jeho mail.
0: No tak to je samozrejme pravda, tohle. Hypersonické rakety, to je samozřejmě problém pro každou protiraketovou obranu, ale ono se to povedlo i těm běžnějším raketám sem tam udeřit. Ale jako základní problém Ruska je, že je hrozně veliký, že má spoustu cílů, není možný to všechno obsadit. Dneska ráno zase ruský zdroje, tak našel jsem jeden, který se tomu věnoval, speciálně tomuhle problému a říká, konstatovali tam, že třeba se osvědčily ty systémy pancíř, zejména v boji proti dronům, ale že začíná být problém s municí, že je nedostatek jak těch pancířů, protože by jich potřebovali obrovské množství. No a je tam obrovská spotřeba munice. Takže Rusko prostě má ty též problémy, co mají Američani a jejich spojenci na Blízkém východě. Zkrátka, když někdo vypustí noconoc 500 dronů, 700 dronů a tak dále, no tak něco projde určitě a ten zbytek musí být sestřelený a ty sestřely nejsou zadarmo. A neplatí, že jeden výstřel, jeden cíl zničený. To takhle nefunguje. Takže drony zcela překlasifikovaly současné války. Tak. Ukrajina nemá pěchotu. Kdyby nedošlo k nasazení dronů, tak Rusové už dávno měli celou levobřežní Ukrajinu. Tím jsem si jistý, prostě Ukrajina nemá vojáky. Ale Ukrajině se povedlo přes masové nasazení dronů kompenzovat nedostatek živý síly. Vytvořili 50-kilometrovou zónu smrti, ale Rusové taky. Takže vlastně postup na frontě je nesmírně složité a posílat techniku, klasickou průlomovou techniku, tanky a obrněný transportéry a tak dále, nemá naprosto žádný význam, protože jsou učený ještě než dojedou k linii kontaktu. No. A pěší síly, tak to jsou jednotlivci a dvojice.
1: Ja som čítal naozaj taký veľmi zaujímavý komentár od takých expertov vojenských, ktorí hovoria o tom, že v podstate aj Spojené štáty americké si teraz vlastne na tom Blízkom východe uvedomili akoby, ani nie, že chybnú stratégiu, no to nemusí byť chybná stratégia, nevieš dopredu predpokladať, čo či tie technológie proste prinesú, aký vývoj. A práve tie dróny, ako si povedal, tak preklasifikovali, tak zmenili podmienky boja, že aj americká armáda, ktorá roky vsádzala na to, že oni budú mať tie špičkové technológie, najmodernejšie, síce aj najdrahšie, ale musí to byť moderné, musí to mať milióny senzorov a všetko to prehľad o boisku a podobné veci. Dnes sa ukazuje, že na fronte, na tom bojovom poli vyhráva ten, kto vie masovo vyrábať a za lacné. Proste, že lacno a masovo, že musíš naozaj že masovo vyrábať vo veľkom lacné veci. Akože doslova si to tak predstav, že dróny z kartónového papiera vyrábaš, že proste z kartónu jeden dron úplne najlacný, ten púšťaš a zahltíš tú obranu a potom pustíš nejaké dróny už s hlavicami bojovými a takto, že takto sa dnes proste vyhrávajú vojny, čiže ako technológie, to, v čo si veril, že toto ti vyhrá vojnu, že budeš mať prehľad o bojsku a technologicky nad všetkými a niečo, že prestáva to platiť, lebo táto masovosť a lacná výroba toto všetko momentálne valcuje. Takže takto je to momentálne dnes rozohraté. Takto zmenili pravidlá vojny drony.
0: No a no? Izrael. Izrael, tak ten má zatím veliký štěstí, že Hezbollah těch dronů nemá dost a že s tím ještě neumí pořádně zacházet. Ale Izrael čeká přesně to samé. Oni teda mají jednu výhodu, kterou Rusové na Ukrajině nemají, a to je izraelské letectvo, který je pánem oblohy nad Libanonem, no, a pánem oblohy i nad Iránem. Tak samozřejmě nad Libanonem čtyřnásobně, pětinásobně, tam není žádná PVO, která by bránila izraelskému letectvu, ale až bude mít Hezbollah dost dronů těchto levných a až se s tím jeho lidi naučí pořádně zacházet, tak si myslím, že izraelská armáda bude mít naprosto zásadní problémy se prosadit.
1: No to, lebo to je až také zázračné sledovat právě v tom Libanoně, však to jisté se děje samozřejmě na Ukrajině, ale ako vzlietne dron za pár tisíc na nejakom optickom vlákne a teraz narazí do toho miliónového tanku Merkava a ten zhorí. Proste to ty sa tomu nevieš brániť. A teraz máš tam také aktívne panciere a obrany a niečo a dokázaš, že to ti proste nezastaví ten dron. Ten nejako lieta, kľučkuje, niečo, buchne do tanku, tank zhorí, koniec. Milióny do vzduchu vyhodené a samozrejme výroba tanku, no jednak, že koľko to stojí, ako dlho to trvá, čiže to máš naozaj, keď to proste sleduješ, tak to vidíš v priamom prenose absolútnu zmenu pravidiel vojny, ale že totálna. To sa všetko otáča teraz z nohy na hlavu, alebo z hlavy na nohy, úplne opačne proste, celá koncepcia je dnes úplne inde. No veľký Japonec ešte k tomu dodáva v ďalšom maili, že zabudlo sa na faktor Epstein ako spôsob tlaku na západných vodcov v Iráne i aj vrátane USA. Zabudlo sa na X návštev Netanyahu a v Spojených štátoch tesne pred útokom na Irán v konotácii s Epsteinovým archívom. Takže ešte veľmi vysoký Japonec dáva do hry faktor Epstein, že na to sa nejak aj zabúda.
0: Tak jako tohle se opravdu vyloučit nedá. Trump prokazatelně měl kontakty s Epsteinem a Melanie Trumpová taky. A kdo ví ještě kdo další. Takže ano, tady může být, že tam existuje nějaký vydírací potenciál. I když já si osobně po těch skandálech, který už Trump zaznamenal, jaký sexuální obtěžování a tak dále, tak si dost těžko dovedu představit, jako čím by ho ještě mohli vydírat. S výjimkou, dejme tomu, sexu s nezletilejma nebo nějaký obětní rituály a podobný nesmysly, který bych teda nepřičítal ani Donaldu Trumpovi. Ale kdo ví.
1: No máme teraz tu ten druh mailu, z ktorého sa vždy potešíme, lebo poslucháč Roman začína takto, že do hodiny, posiela otázku do hodiny Vlka, dobrý deň, som dlhoročný poslucháč, ale prvopísateľ. Tak toto nás vždy poteší, keď tu máme prvopísateľa, ako túto Romana, ktorý sa hneď prevtelí, ako píše do tela Anglosasa, nenávidím Rusov, lebo už niekoľko desiatok rokov sa nám nedarí ich poraziť, musíme Zelenského podporiť, pretože ten hlupák bol ochotný obetovať svojich ľudí a zem a ešte má nejakých ľudí a Rusko je ešte silné, musíme mu tie peniaze dať, nech si Slováci s Maďarmi hovoria, čo chcú. Čo si myslia, že nám tu budú diktovať podmienky, veď sú tu len na to, aby nám udržiavali našu životnú úroveň a to právo veta, no bohužiaľ, to je len nutné zlo. No, tu poslucháč, novopísateľ Roman, vlastne uvádza presne to, čo som aj teraz nedávno zase niekde čítal, nejaký komentár, že Európa už dnes je absolútne na ceste antirusko, už tak ako by tomu uverila, že už všetko tomu obetuje a za žiadnych okolností jednu vec, ktorú si nechce pripustiť za nič na tomto svete, je ukončenie konfliktu na Ukrajine. Proste potrebuje ho. A bolo to v tom komentáre písané tak, že tu si treba hlavne všívať faktor Nemecko, ktorý je mimoriadne nebezpečný, lebo že Nemci to postavili do polohy, že no máme ekonomiku, ktorá nám dnes žiaľ pokrivkáva, máme problémy, takže vlastne by sme ju mohli zachrániť tým, že by sme prešli na nejakú vojnovú ekonomiku, čiže vyrábanie zbraní vo veľkom, ktoré budeme dodávať Ukrajine a tak podobne, nech vojna ďalej je. a my si rozpumpujeme ekonomiku a vyzbrojíme sa. A ten písateľ toho komentu vraví, s Nemeckom máme zlé skúsenosti, už dve. Dve zlé skúsenosti zo začiatku 20. rokov a že sa nám tu teraz začína odohrávať pred očami po tretíkrát podobný scenár, kedy Nemecko je ťažké antirusko a zároveň hovorí o potrebe zbrojenia, o potrebe budovania silnej armády, že je tu veľmi akoby nebezpečný jav tento. Tak čo na to, Vlčko, vravíš? Možno aj také doplnenie moje k tomu mailu od písateľa Romana.
0: Tá paralela, ja zdravím posluchače Romana, prvopisateľa, a jak říkáš, mám radosť toho, že se přihlásil, ale já tu historickou paralelu Německo dvakrát, antirusko zbrojení a tak dále nezdílím, protože první světová válka vznikla vlastně z omylu a z hlouposti elit, stejný hlouposti elit, jako máme dneska, ale tehdejší Německo nebylo antiruský. Ruský cár a německý císař, tak to byli bratranci. Jo. A ty si tykali a byli na tom osobně velmi dobře. A bohužel ani to nestačilo k odvrácení války, protože jejich podřízení jednali tak, jak jednali. Kdyby bylo Rusko neprovedlo mobilizaci a bylo zdrženlivější, tak by pravděpodobně k první světové válce nebylo došlo. Kdyby bylo ovšem Německo nepočtívalo Rakousko-Uhersko k akci proti Srbsku, tak by k první světové válce taky nebylo došlo. To byla válka, která vznikla z takového toho hospodského frajerství vládnoucích elit. To, co zažíváme dneska. Oni nemají jiný téma. Oni na rozdíl teda od roku 1914, kdy svět byl nějak uspořádaný a v podstatě jediný Německo se cítilo jaksi poškozovaný tím, že nemělo dostatečně velkou koloniální říši a přístup na světový trhy, na rozdíl od Francie a na rozdíl od Británie. Tak to byl důvod první světové války, ale dalo se to zregulovat jednáním. Tím, co dneska, když se podíváš na Merce, když se podíváš na Macrona, když se podíváš na Starmera, tak všichni mají jednu věc společnou. Jsou v žebříčcí nebo v měření popularity kancléře, francouzského prezidenta a britského premiéra, tak oni dokázali prorazit dno těch historických měření. Jsou tak nepopulární, jak nebyl nikdo po celou historii před nimi. Což znamená, že nedokážou řešit problémy společnosti. Oni to vědí. A jediný, na čem se zachraňují, a co zachraňuje je ukrajinská válka. Protože dokud trvá ta válka, tak oni mají ten takzvaný narrativ, kde sjednotí nemalou část společnosti. My přece musíme pomáhat napadené Ukrajině proti zlýmu Rusku. A tady vzniká ten antirusismus. Oni tu válku nemůžou ukončit a nechtějí ukončit, protože pak už by voliči neměli co nabídnout. To je dneska příčina té podpory. Ale nejsou dostatečně velký frajeři na to, aby se postavili před svý voliče. Kdy opakuju to, co už jsem říkal několikrát a naposled v pátek. To, že Viktor Orbán blokoval tu ukrajinskou půjčku, tak vůbec neznamenalo, že Macron nemohl předstoupit před francouzský voliče a říct, no, my ručíme z té 90 miliardový půjčky za tolik a za tolik svým rozpočtem. No tak nebudeme čekat, až Viktor Orbán dostane rozum a my to Ukrajině prostě pošleme napřímo z toho našeho rozpočtu a Evropská unie nám to vrátí, až se Viktor Orbán umouří. To tež mohu říct Merz, to tež mohu říct holandský premiér a kdokoliv další. Nikdo z nich to neřekl, protože oni podporují Ukrajinu ale nejsou dostatečně velký fréři na to, aby to řekli svým voličům, že ta podpora něco stojí. Oni se schovávají za evropské peníze, které prostě nejsou na první dobrou vidět. To, no, takže tady máš ten ukrajinský konflikt a podporu evropských papalášů v kostce. Zkrátka, oni bez té války budou nahý. Británii čekají za pár týdnů obecní volby. A obecně se očekává, že lejbristi utrpí takovou porážku, jakou ještě v historii nezaznamenali. Viděl jsem nějakou reportáž, kde se konstatovalo, že to může stát až 75% všech míst v obecních zastupitelstvech, který v současné době drží. Zkus si takovouhle volební katastrofu představit. Jo. Já to prostě neumím. Já jsem za těch 30 let nebo 35 let od převratu nikdy nic podobný výplat teda neviděl. Hmm. A rád se na to podívám. Na Starmera.
1: No dobrý koment, ale ktorý v podstate hovorí toto isté, čo si teraz povedal, ty dal k tomu Jaroslav Daniška. Ja len niečo z toho zacitujem, že keď popisuje, že v akom je to dnes stave, tá Európa, antiruská Európa, že dobre to vidieť na Bruseli a Berlíne, ktorí dokážu schvaľovať pôžičky na dlh, sú schopní pre potreby financovania Ukrajiny vytvoriť nový paralelný rozpočet Európskej únie, ale nedokážu rozmýšľať o tom, ako vojnu skončiť. O tom majú vraj stále rozhodnúť Ukrajinci. Plánom je stále odradenie a zastavenie Rusov. Najďalej sú v mentálnom posune pobaltské štáty. Tie myslia rovnako ako Ukrajinu. V Rusku vidia všetky hrozby, ktoré v ňom vidí Zelenský. Sú ochotné podpisovať všetko, čo Kyjev žiada. Veľmi ďaleko je aj zbrojársky európsky priemysel. Vojna na Ukrajine je pre zbrojárov príležitosťou zarobiť. Ukrajinci navyše ukazujú schopnosť zbrane vylepšovať, modernizovať, takže dnes už vo výrobe dronov školia Ukrajinci svojich partnerov zo západu. A dodáva k tomu, že najnebezpečnejší je ale prístup Nemecka s podporou Európskej komisie. Pokračovanie vojny na Ukrajine sa má stať príležitosťou, ako vybudovať silnú nemeckú armádu a ešte silnejší zbrojársky priemysel. Tento pokus má poslúžiť na to, ako sa vyhnúť hospodárskému prepadu, ako sa pokúsiť integrovať imigrantov, ktorí prišli do Nemecka v poslednej dekáde do nemeckého spoločenstva a zachrániť sa vlastnými silami. To všetko sa ospravedlňuje ruskou hrozbou. Je to v podstate ukrajinský politický program adaptovaný pre Nemecko. Nemci sa krok za krokom stále viac vymedzujú ako antirusko. No, čiže že toto tu máš dnes, že čo všetko sú tí politici európsky schopní už dnes robiť len preto, aby sa ďalej ten stroj antirusky proste udržiaval pri moci, pretože to je jediný spôsob, akým oni môžu pred ľuďmi argumentovať, že keď budú chýbať aj peniaze, keď niečo nebude vychádzať, vždy sa to dá zhodiť na to Rusko, že sme museli požičať tých 90 miliard, lebo inak by Ukrajina prehrala a inak by zajtra boli Nemci v Berlíne, Rusi v Berlíne, Nemci, Rusi v Berlíne, takže všetko si týmto vieš, Vlčko, všetko si týmto vieš ospravedlniť. A ešte sa samozrejme spoliehaš na to, že tým, že rozbehneš vojnovú výrobu, tak si zachrániš hospodárstvo. Však ja som sa nedávno rozprával s jedným známym, ktorý robí automotív, robí tam tie, programuje roboty pre výrobu aut, vraví všetky zákazky, ktoré, alebo súťaže, ktoré sa teraz súťažia do budúcna, to sú všetko už armádne zákazky, všetko. Proste prestávajú ísť normálne tie civilné výroba aut, proste všetko prechádza na army, proste veci armádne. No tak my sa tu už ideme proste uzbrojiť, lebo toto je cesta, ako si zachrániť naše chorľavejúce hospodárstvo.
0: Ale veď na to nemají peníze, jo. Oni na to nemají peníze. To všechno je na dluh.
1: Veď nemáme, veď ani na tú požičku pre Ukrajinu nemáme a pozri, požičali sme. A čo? Veď to nevadí, veď tak na dluh. Veď čo?
0: Veď dobře, na dluh, ale ten dluh není nafukovací, jo. Ten má nějakou hranici a potom je malér. A když si k tomu Green Deal od toho neustoupili, čili to jsou další peníze, nemáme na to. Jednoznačně na to nemáme. A zase, když budeš zbrojit, tak nakoupíš tanky, nakoupíš letadla. teďko ono to bude stát v těch remízách, že jo, nebo na letišti, v hangárech. No, ale nakoupíš to a to nic neprodukuje. Když vyrobíš nákladní auto, tak to nákladní auto jezdí a vozí něco z místa A do místa B a potom do místa C. A prostě je tam nějaký koloběh zboží, za který se platí a tak dále. Ale ten tank, když vyrobíš, tak ten může maximálně na cvičák. Má tam žádnou hodnotu, za kterou by mu někdo platil, nevytvořit. Naopak, on potřebová pohonné hmoty, náhradní díly, servisní lidskou práci, a aniž by to vyprodukovalo za korunu nebo za eura užiteční hodnoty. Čili je to železná kráva, kterou si pořídíš a pak už jenom krmíš. Tohle ty rozpočty nemůžou do budoucna zvládat. Dlouhodobě určitě ne.
1: No potom tú armádu musíš použiť, ktorú si, vieš, vybudoval. No na to, aby si z toho mal nejaký užitok, tak musíš ju potom použiť. No, však na to sa to buduje.
0: Použiť armádu, to znamená konec sveta. Pretože by tá válka byla jaderná. A ako vydáš peníze na to, aby si zemřel v termojaderným
1: žádom. No, tak ale vidíš, očividne, ja si to myslím tiež, čo si teraz povedal, no ale očividne si to naši lídri nemyslia. Lebo zbroja ako šialený a hovoria o tom, že sa Rusko dá poraziť. Tak oni sa očividne buď neboja tejto veci, o ktorej si ty hovoril, alebo vedia niečo, čo my dvaja nevieme, že možno sa dá tá apokalypsa prežiť jadrová. Ja neviem, ale keď sledujem ich kroky, tak očividne takto nerozmýšľajú. No. Poďme ďalej. Dobrý deň, som váš dlhoročný poslucháč a chcel by som reagovať nielen na poslednú hodinu vlka v niekoľkých oblastiach. Ak ste spomínali v podstate vydieranie pána Zelenského, nech sa na to pozerám akokoľvek celému vyspelému demokratickému západu. A nielen jemu musí byť úplne jasné, že sa značná časť pomoci isto v desiatkách percent rozkradne. Je na to samozrejme hromada dôkazov, ktoré boli publikované a isto nie, len podľa mňa. Sú to len špičkou ľadovca. Každý aspoň trochu príčetný subjekt, poskytovateľ pomoci, by už pri prvých náznakoch, respektíve podozreniach takéhoto konania, okamžite pomoc pozastavil a nariadil audit. Toto sa ale nestalo a evidentne ani nestane, deje sa pravý opak. Z toho sa dá vyvodiť možný logický záver poskytovania tzv. Malých domov alebo vratiek, respektíve priamom zainteresovaní poskytovateľa pomoci, čo vytvára aj významný potenciál pre vydieranie alebo udržanie status quo. Samozrejme, už len hypotézou alebo konšpiráciou je otázka, či sa tajným službám Ukrajiny, podľa mňa sú veľmi dobré, nepodarilo tieto záležitosti aj zdokumentovať pre tých mentálnych titánoch na západe, by som sa ani nečudoval. Čím by sa ten potenciál pre vydieranie ešte znásobil? Toto je ale samozrejme len hypotéza, tak čo si o tom myslíte? No a potom mám ešte jednu oblasť, od 1.5.26 Čína úplne zastavila vývoz kyseliny sírovej a veľmi sprísnila podmienky vývozu magnézia a API, to sú aktívne farmaceutické látky. Vo všetkých týchto komoditách má svetovú dominanciu. Keď som bližšie pozeral využitie, respektíve oblasti použitia týchto komodít, respektíve ich nevyhnutnosť pre priemysel, hnojivá, liečivá a tak ďalej, pridám k tomu situáciu v energetických zdrojoch, nič dobré z toho nemôže výjsť a to už v najbližších mesiacoch. Tak poprosím o váš pohľad, veľmi pekne vám ďakujem, želám veľa zdravia a všetko dobré vo vašej práci, za ktorú som vám nesmierne vďačný. Peťo z Rajca napísal. Ja mám pocit, že tiež taký prvopísateľ, tak dnes ich tu máme požehnanie. Tak, Vlčko, chceš niečo k tomu?
0: A je to dobře, že tihle posluchači píšou. Je to fajn. Takhle. Já o těch zákazech vývozu kyseliny sírový, tak to myslím, že jsem zaznamenal. Ale že by i magnézium bylo zákaz vývozu, nevím. Nicméně, když se tak probírám svou slábnoucí pamětí, vím, že jsem kdysi na tohle téma psal článek pro Kosu, který vycházel z nějakých teda tvrdých zdrojů a fakt je, že Čína je lídrem v těžbě magnézia ve světě. A pokud nebude magnézium, tak nebude pancéřová ocel. To je taková drobnost. bez toho pořádnou pancéřovou ocel neuděláš. Ono neuděláš ani spoustu jiný ocele. Takže to by svět doopravdy pustil. Já si myslím, že jaksi jsou bezvadný ty nápady na to, že Evropa bude zbrojit. Když Evropa v podstatě zlikvidovala svůj ocelárenský průmysl a průmysl neželezných kovů, vys vaše hliníkárna a tak dál. Tak tohle Evropa Green Dealem úspěšně zlikvidovala. Stejně jako těžkou chemii, tak to je zase o té kyselině sírové a další věci, které jsou nezbytně třeba k výrobě trhavin a výbušnin. Jako jsem zvědavý, jak to budeme provozovat. Teďko je vyřazeno, já nevím, 5-7% kapacit hliníkárenského průmyslu tím, že je uzavřený Hormuzský průliv a hliníkárna v Emirátech nebo Bahrajnu prostě stojí veliká hliníkárna. Ruský hliník jsme si zakázali, tak ten taky nesmíme. Tak jsem zvědavý, jak ty letadla budou stavět. To, ale to není, Borisku, náš problém. Ale fakt je, že jestli Čína zakáže vývoz magnézia a kyseliny sírový, tak našemu západu bez sporu vznikají úzká místa, který asi nebude schopen řešit vůbec, anebo jenom s velkým obtížem.
1: Ďalej, čo tu máme, je mail od Vladislava. Dobrý deň, zaujala ma vaša poznámka o tom, že svetový konflikt už možno beží naplno, len sme si to ešte nevšimli, veď aj prvá svetová vojna sa začala ako lokálny konflikt v Srbsku a aj druhá svetová sa nezačala zďaleka až 1. septembra 39 a skončila atomovými bombami. Vždy to bola skôr séria konfliktov, ktoré sa až postupne prepojili do jedného veľkého globálneho konfliktu dvoch veľkých vojenských blokov a presný dátum počiatku nie je jasný. Jasný až dátum ukončenia bojov, keď sa obe strany vyčerpajú. Často myslím na slova Eda Chmelára po Majdane, že politická situácia mu pripomína tú pred prvou svetovou vojnou a aj tá vojenská taktika sa skôr podobá na vyčerpávajúci zdrojový konflikt, ktorý skončí až krachom jednej zo strán. Zatiaľ mi to vychádza skôr na tú našu, ktorá to nakoniec celé vyvolala. Možno aj teraz tá eskalácia konfliktov v Európe, Afrike, Latinskej Amerike či na Blízkom východe a potenciálne na Tajvane nezadržateľne už vytvorila dva nezmieriteľné bloky a postupne rysujú sa aj budúce vojnové línie. Mám z toho zlý pocit. Myslíte, že je ešte šanca túto zákonitú eskaláciu, do ktorej nás naši hegemóni zase raz stiahli zvrátiť? Ďakujem za odpoveď a Vlkovi prajem veľa zdravia, Vladislav.
0: Já se, že naděje umírá poslední. Já si myslím, že ten konflikt ukončit je, že to je opravdu evropských papaláších a jejich snaze za každou cenu politicky přežít. Jim nejde o nic jiného, to je jako nějaká demokracie na Ukrajině a jako podpora napadeného národa a takovýhle ty řeči. Proč nezachraňujou napadený národ v Persii, jo. To na Ukrajině nás humanita a naše zásady jako vysloveně nutí, aby jsme stáli na její straně. Pokud jde o Irán, tak tam podobný pocity nemáme. Čili to ukazuje, co jsme zač. A nikomu nemusíme nic vyprávět o našich hodnotách. Prostě ty hodnoty neexistují. Ty někdy jsou a někdy nejsou, takže nejsou. A naděje na to, na ukončení je vždycky. Otázka je, jestli se dřív vyčerpá Rusko, nebo jestli se dřív vyčerpají občané evropských zemí. Prohlídnout tuhle taktiku, která vede k dalšímu zadlužování, k plýtvání zdroje, k tomu, že vytváříme falešní hodnoty, To je prostě panoptikum křivej zrcadel, to, co my tu máme. Na čímž nic není. Naše elity jedou na dluh. Před chvíličkou jsem to říkal. My se zadlužujeme tak, jak už to není dál únosný a možný. A děláme, že to je tak správně, ale jednou nás ty dluhy doženou. My nejsme Spojený státy. Aby jsme měli světovou rezervní měnu, kterou každý potřebuje, protože každý obchoduje s ropou a plynem. Ne? V euru se ta ropa a plyn taky obchodují. Taky. Ale zlomkem. Čili euro je umělej konstrukt, který, když to půjde tímhle tempem dál, tak jednoho dne ten umělej konstrukt vybuchne ze všim všudy a skončí. Teprve bude mazec.
1: Ešte máme, pozerám, dva mailíky. To, čo sme samozrejme v období po piatku, to už je víkend, kedy nám poslucháči písali. Dobrý deň, možno nemám konkrétnu otázku, ale stále počujem a čítam, že celá Európska únia sa musí chrániť pred akože nebezpečným Ruskom a musíme zbrojiť a podporovať Ukrajinu. A aj vidíme všetci, že sa to tej Ukrajine nedarí a v podstate pomaličky stráca územia a sťahuje sa hlbšie a hlbšie do vnútrozemia a EU slepo posiela peniaze na podporu niečoho, čo nemá význam. A čo ak je to opačne? Čo ak musíme zbrojiť proti alebo pred Ukrajinou a držíme ju v tom boji len, aby neustúpili až po hranice EÚ. Falošná podpora Ukrajiny len, aby vojna ostala tam, kde je. Preto Zelenský dostane všetko, čo chce, len aby sa nestiahol s armádou až po Európu. Zelenský aj Trump vedia, že Európa má bez NATO slabú armádu. Je to iba môj pohľad, ale takto nejako si to aj Bandera predstavoval po vojne, keď utekal cez naše územie k svojim spojencom. Napísal Milana, zrejme by ho zaujímal, že čo si myslíš o tejto jeho teórii.
0: Já si myslím, že takhle to nefunguje, že právě jsme oba dva složitě vysvětlovali, proč si myslíme, že ta válka na Ukrajině trvá. Tak jako nemůžeme teďko říct, že vlastně ne, že to je proto ta válka, aby se válčilo na Ukrajině, aby Ukrajinci náhodou nezautočili na Evropu. Ne, to jako tenhle konstrukt neberu. Ale Borisku, já se ještě vrátím k tomu, že nám říkají, že Rusko zaútočí na Evropu. Já jsem zatím neslyšel žádný vysvětlení, proč by Rusko na tu Evropu mělo zaútočit. Co by jako bylo smyslem, co by chtěli získat Rusové tím útokem na Evropu. Evropa má pětkrát tolik nebo čtyřikrát tolik obyvatelstva, co Ruská federace. Evropa nemá žádný zdroje jako významný. Vždycky šlo ve válkách buď o to, aby si zabral území, aby si získal novou zem. Tak Rusko, dřív Sovětský svaz, byla 1/6 světa, jsme se učili. Kolik je dneska samostatný Rusko ze světový ploch, já nevím, ale bude to pořádný kus, jestli to není 1/6, tak to může být 1/8 nebo 1/9 světa nebo 1/10 světa. Furt je to obrovská plocha a Rusové žádný další území nepotřebujou. Teďko pokud další, o co šlo, byly suroviny. Nikdo nemá větší paletu surovin než Rusko. A chudá Evropa nemá suroviny žádný. Takže tohle taky neplatí. Pak šlo o trhy. Rusko má samo trh 145 milionů obyvatel. Proto, co vyrábějí s výjimkou zbrojního průmyslu, tak se najde uplatnění doma. Čili nepotřebují dobývat trhy. A to, co jsou schopní vyvážet, co jsou zejména ty suroviny, tak proto se zájemci vždycky najdou. Tam nemusí bojovat s Velkou Británií, Německem nebo s Francií o to, kdo kam dokáže vyvést kolik milionů barelů ropy nebo tun niklový rudy a tak dále, Dosaď si, co chceš. Ne, Rusko pro ten svůj export trhy vždycky najde protože surovinových zdrojů je málo, čili neplatí ani tahle premisa. Tak a čtvrtý atribut, který vždycky byl ve válkách, dejme tomu v osrokářském řádu a ve feudálním řádu, bylo získání lidské pracovní síly. To znamená otroků nebo feudálních podaných, který prostě dělali na těch polích a v dolech a já nevím kde všude. No, ale to dneska taky neplatí. Rusko má demografický deficit. No, ale ten má celá Evropa. Ukrajina je země s nejhorší demografií na světě vůbec. A pak tam máš takový stát jako Itálie, která je na tom jenom o maličko líp. Není evropský stát, nebo já aspoň nemám povědomost o jediném evropském státu. Rozuměj, Evropská unie plus Norsko plus Británie, prostě členové NATO. Se vezme členský země Evropské unie plus členský evropský členy NATO a vytvoří si z nich množinu, tak nevím ani o jednom státu, který by měl demografii v pořádku. Všichni jsou v deficitu. Takže Rusko, že by získalo otroky nebo feudální podaný a použilo je pro svou exploataci někde na Sibiři nebo v evropské části z nich udělal osazenstvo továrem. No tak to je čirej nesmysl. Tak kvůli čemu by to Rusko mělo na Evropu zaútočit? Kdybych se dostal do diskuze s těma, co jsou přesvědčený, že ty Rusové nás napadnou, tak bych položil tuhle otázku a chtěl bych na ní odpověď, ale konkrétní odpověď, proč by toto Rusko mělo udělat?
1: Však samozřejmě, že to je sprostost. No ale vidíš, že a koľké masy na to stále počujú. Že nevadí, že to nedává logiku. No. Tak to je tak, jako s tým Hormuzom. Sme to tu hovorili v iných reláciách. Však Hormuz musí byť zavretý. To nehovoria Iránčania, to hovorí Donald Trump. Amerika robí všetko preto, aby bol do Hormu zavretý. Prečo? Lebo treba potrestať, aby nemala tam zdroje Čína. Veď bol otvorený, veď bol Hormuz otvorený, kým do toho Američania nezačali píchať. Veď Američania chcú, aby to bolo zavreté. A budú ti tu rozprávať o tom, ako treba odblokovať Hormuz. No ale ako náhle Iránčania povedia, že dobre, tak poďme sa dohodnúť, tak počkajte, nie. Stojte, musí to byť zavreté. Čiže to je tak ťažké pochopiť? No, nie je to až tak ťažké pochopiť, keď to človek sa na to normálne pozrie. No ale keď si pod tonami propagandy, ktorá sa na teba valí vrchom, spodkom, no tak potom aj takú logickú vec, ktorú si teraz povedal, však aké má motivácie Rusko, ja neviem, tu obsadiť Európu? No žiadne. O schopnostiach sa nemusíme ani baviť. No žiadne. No ale na masy to pôsobí. Funguje. Ľuďom toto stačí povedať. Ľudia, ktorí sa Rusov boja, oni sú schopní žiť v svete, kde môže Rusko zároveň napadnúť okamžite Európu, ak sa Ukrajina prestane brániť, ale zároveň to isté Rusko môže zúfalo prehrávať na Ukrajine. To naraz môže byť. Oni sa ráno si otvoria, lebo v tomto svere musím povedať, že som si myslel, že najpropagandistickejší je to v tomto smere na Slovensku denník N. Nie, pri téme Ukrajiny ho tromfla Pravda. Denník Pravda je na Slovensku absolútne najproukrajinskejší, najpropagandistickejší denník. Tam denne nemáš minimálne 3 až 4 správy o tom, ako Rusi prehrávajú, ako sa jedia navzájom, ako Ukrajina postupuje a tak podobne. Ale zároveň bez akéhokoľvek problému toto isté Rusko, ktoré katastrofálne dostáva na frak, ale že katastrofálne na Ukrajine dostáva na frak, toto isté Rusko kľudne zajtra bude v Berlíne. Ak si nedáme pozor. No tak títo ľudia, ktorí toto píšu a tí ľudia, ktorí toto čítajú, keby si im povedal, že tuto je rozpor ľudia, musí platiť buď jedno alebo druhé, nemôže platiť obe dve naraz, tak ich svete toto platiť môže naraz a ty si hlupák, že tomu nerozumieš. No takže propaganda robí svoje. Tak to už kto? tam oni, nemecký pohlavár nacistický už to hovoril, že stačí ľuďom len niečo na nich pôsobiť a spravím z nich, čo chcem ja. No, tak vedeli s tým pracovať. No nič, Vlčko, poďme si dať asi už poslednú otázočku, ktorá prišla síce dnes ráno, ale však nevadí, tak prišla ešte pred touto reláciou. Mám otázku ohľadom počasových volieb v Spojených štátoch amerických. Často sa totiž o nich hovorí ako o vopred prehratých pre republikánov a Trumpa, ale čo ak vôbec nebudú? Viem, že Vlk tomu neverí, ale skôr mi ide o argumenty, situácie, za ktorých by voľby mohli byť zrušené alebo odložené, trebárs stanné právo a podobne, trebárs na základe protestov, no kings, alebo nevol ľudí ohľadom cien, alebo neboli, neviem, nejaké slovo ste tam asi zledali, ohľadom cien pohonných hmôt, je toho veľa, čo by sa mohlo stať. Práve odloženie alebo zrušenie volie by sa totiž Trumpovi veľmi hodilo. Netvrdím, že Trump robí schválne kroky, aby napríklad k stanému právu došlo, ale kruhy jemu naklonené by to mohli využiť. Tak ďakujem za vašu širšiu odpoveď, aj keď tomu Vlk asi neverí. Plepsačátko napísal. Neviem, máme tu plepsíka, ale či je plepsík s plepsačátkom do rodiny, to nevieme, ale v každom prípade nový nick nám tu teraz zaznel tiež. No Vočko, tak čo vravíš na možnosť úplného zrušenia počasových volieb? Odloženia.
0: No tak, poslúchač to trefil presne, môj odpoveď. Dlouhá byť nemôže, bude krátka. Ja proste na tohle neverím a moje fantazie není dost velká na to, abych si představil zrušení nebo odložení poločasových voleb. Odložením by Trump nic nezískal a zrušení, kromě protestů, obrovských protestů a myslím si, že by to šlo k nejvyššímu soudu Spojených států, který by velice rychle rozhodl a rozhodl by proti Trumpovi. A zrušení voleb vyhlášením stanného práva. Já, na to bych musel víc znát americkou ústavu, bych věděl, jaký tam jsou možnosti. Ale toho se nikdo v celé historii Spojených států od jejich vzniku, tuším v roce 1777, nikdo neodvážil. Jo. Nikdo neodvážil tohle udělat. Měli volby i za druhý světové války, kdy tenkrát umožnili Rooseveltovi, nevím, snad třetí nebo dokonce čtvrtou kandidaturu. Jo. Normálně jsou dvě a Roosevelt měl tři určitě, já si myslím, že je spíš čtyři. Jo. Takže ano, excesy jsou možný, ale nikoli ve smyslu, že něco bude potlačeno, zrušeno. Ale naopak, že bude dovoleno něco, co normálně není. Ta Amerika, ta nefunguje tak na tomhle principu, že prostě uděláme půjč a bude hotovo. Ne. Americká tradice, tak jak jsem si ji načet, já nemám s Amerikou žádnou přímou zkušenost, ale tak, jak jsem si Ameriku za celý svůj život načet, tak prostě třeba žiju v iluzi, ale já to pokládám na vyloučení.
1: Zase na straně druhé, víš, ak argumentujeme tým, že si někdo ještě nedovolil urobiť, tak právě pri Trumpovi by som bol opatrný, že on si dovoliť môže. Víš, to je taký slon v porceláne, že pri ňom si viem predstaviť ktoré som si nevedel predstaviť pri jeho predchodcoch. Niečo už môže naznačiť trošku aj to, že však myslím, že v piatok sme o tom hovorili, že už mal vypršať ten čas, kedy mal dovolené bojovať s Iránom. No ale on sa rozhodol nerešpektovať nejak práve tie časové limity a vymyslel si vec, že on to, kedy sa nebojovalo, neráta za boj či čo a vymyslel si a v konečnom dôsledku nerešpektuje rozhodnutia kongresu. Čiže ja nehovorím, že budú zrušené voľby, len hovorím, že zvlášť pri Trumpovi si viem predstaviť niečo, čo by som si pri iných jeho predchodcoch predstaviť nevedel. Vieš? Tak tu by som sa len toho trošku obával.
0: Ne, Borisku, tohle to je i na něj moc. Jak říkám, to by musel potlačit i nejvyšší soud. On se sice namenoval většinu soudců nejvyššího soudu, ale ty už dokázali rozhodnout i proti Trumpovi, jo, ten jeho soud. A tady by určitě prohrál to jako ty soudci. Můžeme si o nich myslet, co chceme, ale já věřím tomu, že mají svoji osobní čest a hrdost, jo, že by to bylo 9-0 Trumpův neprospěch, kdyby něco takového zkusil. Jsem o tom pevně přesvědčený, ale přesvědčení není jistota a samozřejmě, že nejsem nejchytřejší na světě. A samozřejmě, že se můžu mýlit. Vím o tom, ale osobně si to představit neumím.
1: Tak, pozerám, že sme v závere a v takýchto chvíľach, keď už končíme s listárňou, štandardne poviem, že máme síce len útorok, ešte sa toho koncom môže do piatku udiať veľa, vždy tak smerujeme k tomu, že čo si dáme, akú tému, tak možno trošku
0: nedáme,
1: ale práve to chcem povedať, že bežne to tak robievam, ale že tentokrát to neurobím, lebo máme druhý piatok v mesiaci. A tým pádom hodina vlka nebude. A ty máš ešte o to zaujímavejší týždeň, že nebude ani trikolor, alebo teraz vychádza
0: nebude,
1: vlastne štvrtok na dualog. Takže ty si vlastne dnes takto začiatkom týždňa už aj skončil. Takže budeš mať teraz, budeš mať voľno, ti teraz udeľujeme. Budeš oddychovať.
0: Áno, ja mám odpracováno.
1: Tak.
0: Pracováno. A budu točiť mlejnek a budu sa nudiť. Ne, nebudu sa nudiť, nebudu točiť mlejnek. Mám dosť co dělat inak.
1: Tak. Môžeš ísť trošku žene pomôcť do zahradky. Iste to ocení.
0: Jo.
1: No? Popolievať. Asi sme začali ocenil tým, že je veľké sucho, tak môžeš ísť pomôcť popolievať. Napríklad. No?
0: Než nám to zakážu, pretože musí... Ne, celá vážne. Musí dojít na to, že zalejvání zakážu proste, pretože nebude rozvody.
1: No je to sucho katastrofálne. Som práve tiež čítal o tom nedávno článok, že Česká republika a Slovensko, že sú na tom veľmi zle momentálne. Tak, ale no, už, aby sme nekončili nejak negatívne, tak neviem, streda, štvrtok nejaké búrky hlásia, že by mal prísť dážď, tak hádam sa to zlepší. No.
0: Ale Borisko, ja som si práve pred 5 minútami aktualizoval počasí.
1: No.
0: A podľa toho počasí by mělo už hodinu u nás pršet.
1: Je tak.
0: A můžu tě říct, že nevidím ani sebe menší mráček.
1: Že někdy lepšie pomůže pohled z okna, jako pohled na meteorologické informácie. No, dúfajme, že zaprší už, lebo naozaj sucho je veľké. Vočko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Piatok teda nič. Až budúci týždeň, hodina voka, ale potom už aj z listárne, aj z trikolorov. Takže zase to potom odpracuješ o týždeň neskôr. Takže na dnes ti ďakujem veľmi pekne.
0: Není za co, ako snad sú spokojení posluchačky a posluchači. Zodpověděli jsme poctivě všechno, tak jak jsme uměli, jak jsme věděli a jak to cítíme. To, že to není v souladu eventuálně s vaším očekáváním, tak nám to promiňte, váš názor je zrovna tak dobrý, jako ten náš, jo. Platí oba. No, bylo mi potěšením, Borisku, s tebou jako vždycky a přeju ti hezký zbytek dne a samozřejmě hezký zbytek týdne. A my budeme mít prodloužený víkend. Já si myslím, že vy taky.
1: Ano, i my.
0: Protože je výročí konce druhé světové války a já si přeju, aby skončily ty dvě šílené války, které momentálně probíhají, aby jsme si mohli říct tak a máme to za sebou. Je nejvejš na čase. Takže přeju všem hezký májový dny a hezký prodloužený víkend. A zase nashledanou.
1: Nashledanou. Do počutia, Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. Spolu s ním vám pekný zvyšok dňa praje z Banskobystrického štúdia Borisko.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.

0: No dobre, dámy a páni, vinšujem vám pokojný májový čas. Vo chvíli, keď tu máme tradičný bod zlomu, v čase premiéry tohto programu je ním pravé poludnie, ktoré láme na polovičku aktuálny deň a dnes nám to celkom pasuje k obsahu, náplni, pretože 5.5. k týmto dvom peťkám sa pripoja aj dvaja Petrovia tu v Banskej Bystrici. Sediaci Peter Kršiak a o chvíľu tak učiní aj spoza rieky Morava môj spolupútnik nielen hudobnou minulosťou Petr Žantovský, pretože máme v pláne aj tento raz rozozvučať našu verziu Triangla, ktorou mapujeme výrazné osobnosti slovenského a českého hudobného sveta. Dnes máme pred sebou 68. diel a vyplníme to muzikou v podstate narodení nového oslávenca, pretože sa narodil 3. mája a keby sme sa k tomu dopracovali už pred rokom, mohli sme gratulovať aj k životnému jubileu, ale treba sa držať hesla, nie je dôležité kedy, ale že je to od srdca a s týmto sa aj vydáme na dnešný spoločný výlet. Hovorím v množnom čísle, tak dúfam, že sa opäť počujeme, Petre.
1: Ano, já tě slyším, děkuju a doufám, že mě slyší také všichni naši posluchači a posluchačky a že si spolu užijeme 2 hodiny pěkné muziky.
0: Tak nádej, že ťa počuju je, lebo počujem ťa ja, to by mohlo ísť aj na iné svetové strany.
1: No, jsme... otázka, jestli ty tam nezabrzdíš, víš, jako, a pak tam neříkáš, no víte, on se nepřipojil a tak to musím udělat celý dneska já a sežrat všechnu slávu, že jo?
0: Joj, ne, dobré je sa o slávu podeliť, lebo vtedy je to dvojnásobne radostné. My sme v závere minulého vydania síce sľubovali Karla Zicha, ďalšiu z mojich srdcoviek, ale došlo k zmene, ktorá jeho profil teda len trošku oddialila, ale určite na neho rad príde. Ty si ale prišiel tiež a našiel si aj dôvod, ktorý je ospravedlniteľný a verím, že s tým budú po dnešnej relácii súhlasí aj naši verní poslucháči. No a ten dôvod znie...
1: Ten důvod zní tak, že dneska se budeme zabývat tvorbou hudební, ale nejen, osoby jménem Dan Schuster, tedy zakladatel, lídr a monopolní autor textu a hudby známý a slavný kapely Tichá dohoda, která už od počátku 90. let vytváří určitou takovou jako velice osobitou tvář český, takový poprkový, spíše rockový už dneska muziky. A ty narozeniny Dana Schustera, které jsi zmínil, tak já to jenom uvádím k tomu jménu. Avšak tím takovou pohnutkou úplně aktuální je vydání knihy Danovy, knihy Fahrenheit 2084. Z té číslovky 84 asi leckoho napadne, že tam bude nějaká afiliace k Orwellovu románu 1984. A kdybych měl rád škatulky, jakože nemám, tak bych řekl o téhle knize, že je to dystopický román. Ale když jsem si ji přečet, tak jsem se polekal, že to není žádná dystopie, ale v podstatě realita, do které mílovými kroky spěcháme. No a protože není úplně obvyklé, aby rockový hudebník psal beletry, on teda Dan Schuster předtím už vydal jednu knížku, která se jmenuje Mein Kochbuch. To Mein Kochbuch jako německý moje kuchařka je samozřejmě taková sebeironická narážka. Dan má vystudovat kromě bohemistiky, taky germanistiku a vyzná se v tom velmi dobře, takže má i v tom směru jako s čím srovnávat a jako co používat. No tak udělal tu kuchařku, ale to není jenom série takových opravdu někdy potrhlých receptů na bláznivá jídla pro samotáře, abych tak řekl, nebo pro takové ty osamělé anarchisty na venkově, ale jsou tam taky pěkný úvahy, zase nakopnutý do ironie, úvahy o dnešku, o tom, co žijeme, proč v tom se babráme, co z toho může plynout. A tam ten humor byl takový ještě trošku švejkovský, ale v tom románu Fahrenheit 2084 už jsme úplně v jiném světě. Ale to nám snad, pokud se dovoláme, řekne zhruba za hodinu sám autor. Takže toto je odpověď na tvoji první otázku.
0: Ano, souhlasil a já jsem rád, že mi potvrdil SMS-kou, že by se k nám mal připojit tak přibližně o hodinku slabou. Dovtedy musíme hlavně muziku stíhat, tak pojďme rovno na prvou pesničku.
1: Já jsem vybral jako první dvě písničky věci, které Dan složil jako velmi mladý chlapec, byl mu něco kolem 20, už před rokem 89 a hrál to se svojí první kapelou, která se jmenovala První liga, což není odkaz na fotbal, ani na to, že jsou prostě nejlepší na světě, ale prostě to byla první kapela, kterou se stavil, tak si ji takhle pojmenovali hoši. A ty písničky pak přešly plnule v určitým pozměněným aranžmá do repertoáru těch dohody, ale k tomu se dostaneme za chvíličku. Čili úplně na začátek bych pustil písničku z roku 87 Je čas, která je zvláštní, protože vlastně, když to budeme poslouchat, a prosím o toleranci, jako ta kvalita, je to z kazety a ta kvalita samozřejmě není úplně nej, jak jsme zvyklí dneska, je to ale velmi raritní záležitost, takže to stojí za puštění a je to cosi, co vymezilo už tehdy, 5 let před Tichou dohodou, estetický dimenze té kapely a toho stylu, se kterým tady potom uspěla, takže o tom si ještě budeme povídat.

0: Úvodná pesnička za nami. Dnes to bude postavené teda na rodákovi z Kladna, ročník 1965, to je Dan Šustr. Píše sa o ňom, že je hudobný skladateľ, textár, producent, multiinstrumentalista a kreatívny líder kapely Tichá dohoda, príležitostne prekladateľ, ale ako už Petr naznačil, je tam aj knižka, takže môžeme ho, Petre, snáď aj ako spisovateľa ohlásiť.
1: Tak já myslím, že teď už opravdu ano, protože má druhý titul, první byl úspěšný, druhý, jak doufám, bude taky. Je pravda, že to naše prostředí neúplně citlivě vnímá tyto žánry, to znamená tu takové to lavírování mezi ironií, sebeironií a zcela vážným pohledem na vážné věci. Nevím, jestli jsme tady na to zvyklí, protože u nás, když se řekne post-apo, tak se někomu vybaví Leoš Kiša nebo František Kotleta, což je ostatně, jsou dvě jména téhož člověka a spoustu takových podobných autorů, který postupují trošku jinak. Jako jsou vzdálenější od reality, více fantazírujou, kdežto Dan vyšel z toho, co se kolem nás děje, a tak jako doufám. Přeju ty knižce samozřejmě velký úspěch, ale o tom ještě bude věc.
0: Dovolím si k tomu ještě připojit, že budeme dnes počúvať pesničky s názorom, čo nie je vždy zvykom. Je to dobré takto sa k tomu postavit?
1: Já myslím, že si to vystihlo velmi dobře. Tady je zvláštní úkaz kapely nebo skladatele, ze kterým můžeš buď velice zuřivě nesnášet ho nebo nesouhlasit, anebo ti prostě brkne na tvoji strunu a zjistíš, že jste na stejné lodi. A to se stává málo komu. Většina nechává takový ten průměrný ohlas, takový, abych nikomu neublížil, abych se nikoho nedotknul, aby to bylo politicky korektní. A na to mám takový pocit, že v Tiché dohodě a u Šustrů nikdy moc nehrálo. V té poslední fázi, ale k tomu se dostaneme, už se na to opravdu nehraje ani trošku, ani zdánlivě. Takže ano, jsou to písničky s názorem.
0: No, v 87., kam sa my obzeráme pri tých prvých skladbách Dana Šustra, tak vtedy sa konal aj štvrtý zjazd Socialistického zväzu mládeže a vznikli aj pesničky, ktoré, ona by sa tá pesnička s týmto názvom aj celkom hodila k tomuto podujatiu, pretože je napríklad aj taká nahrávka, že Jsme přátelé, v ktorej si zaspívali Michal David, Dalibor Janda, Vašo Patejdl, alebo Julia Hečková, Petra Janu. A takto sa v podstate k tomu stavali autori Vladimír Zahradníček a Jaroslav Machek, ktorý písal tento text, ale přátelé Dana Šustra budú mať zrejme pointu v niečom úplne inom, ako je zjazd mladých.
1: No to zcela jistě, ale já upřímně, když jsem tu písničku slyšel prvně, tak první, co mi naskočilo, když to samozřejmě nemá esteticky, hudebně, já nevím, obsahově nic společného, ale okamžitě mi naběhla slavná scéna z první Vinetuovky, kdy se teda seznamují ten Vinetu s tím očetrenem a umírající učitel Kalký Petra jim říká, buďte přátelé, buďte
0: přátelé. Velký bílý otec.
1: Velký bílý otec, ano. No a tak to mě naskočilo, buďte přátelé, já se snažím na to dívat pozitivně, i tu písničku takhle beru, ale nevím, jestli dovolíš, jenom bych k tomu dodal takovou, propovídku žánrovou, protože kdo poslouchal tu první písničku, a já si myslím, že tam je to znát možná ještě víc než tý teď, co budeme poslouchat, jsou ty nějaké, nechci říct zdroje, to jistě ne, ale možná inspirace, možná ohlasy, uvědomme si, že to bylo v půlce 80. let, kdy světovou scénu opanovávaly takové kapely jako Cure, Simple Minds, U2 a u nás Oceán, Petra Muka. To byly prostě kapely, a nevím, z toho světa ještě si pojďme říct, já nevím, Inexis a podobné věci, které znova objevovaly melodickou kytaru a melodické písničky, a aniž by ztráceli na nějaké naléhavosti. To si myslím, že je velmi zásadní a bylo asi zásadní, já jsem jsem se na to Dana nikdy neptal, ale tak bych, že to potvrdil, že to bylo hodně zásadní i pro něj. Takže v těch Přátelích se to, ten ohlas taky najde. V té první písničce, kdo poslouchal pozorně, ale trošku aspoň muzikantsky zběhaj, tak tam cítil tu kytaru, to je jako kdyby to hrál The Edge od YouTube, trošku jinak a trošku po svém, ale tím nechci říct, že to byla kopie v žádném případě, ale jako určitě ten společný vzduch, který vanul na západě i na východě v tomhle období, který bylo svým způsobem už trošku oživený a možná i díky těm pitomým sjezdům SSM, uvědomme si, že 85. tuším byl první Rockfest v Praze, v Paláci kultury tehdejším. To už bylo dlouho po aféře stará vana s novým obsahem, nová vana se starým obsahem, pardon, ten hloupý článek, který na několik let odstavil novovonový kapely, Hudba Praha a další a Jasná páka samozřejmě předtím. Tak tady už se vraceli všichni, dokonce i část Plastiků pod názvem Půlnoc se vracela na oficiální jeviště a my, co jsme to tehdy prožívali jako mladí, jsme byli velmi rádi, protože to byl čerstvý jíte.
0: No a v Prahe v 88. v marci koncertovali aj Depeche Mode.
1: No ovšem, no to byl velký zážitek a pro lidi a do dneška vzpomínanej samozřejmě, tam se táhli na to tržiště Kurník parku oddechu a kultury Julia Fučíka se to jmenovalo, nemohl jsem si vzpomínat na ten oficiální název výstaviště, tak tam táhli prostě přes celou Prahu spousty černooděnců, takže ty depešáci, že by chodili v černém a jako měli za sebou tenhle ten kult a celou tuhletu obrovskou skupinu obdivovatelů. Ale méně se připomíná druhá velmi podobná významná událost na stejném jevišti v trošku jiné době. Já mám pocit, že tak půl roku poté, nevím, to přesně už to nevím, ale byl jsem tam u toho. Vystupovali UB40. Skvělá britská reggae kapela, která pospojovala reggae vlivy s vlivama nové a těch kytarových kapel tehdejších a to byl odvrácená tvář těch depešáků. Depešáci byl smutek a UB40 byla radost. I když zrovna to UB40 mimochodem, ten název, to málo kdo ví, vznikl od toho, že UB40 jako spojení písmen a čísel znamenalo v britském sociálním zákonodárství označení pro nezaměstnanýho. Ty kluci prostě neměli práci, tak začali dělat muziku a nazvali se UB40. Ta muzika byla úžasná, je do dneška mimochodem. Ale teď to není o nich, ale je to
0: jasné. Len jsem zachytil takovou informaci, že oni aj v marci tohto roku mali v Prahe koncert UB40.
1: Ano, ale tam už jsem nebyl, bohužel.
0: To už je trošku iná kapitola. My zostáváme verní muzike Dana Šustra. Ideme za druhou pesničkou.

0: Aj takto môžu vyzerať hudobne, priatelia. Dnes v tvorbe Dana Šustra premietnuté táto téma, no ale tá jeho cesta na vrchol alebo k tomu, čo budeme rozoberať predovšetkým, čiže jeho tichú dohodu, tak tá mala takú zaujímavú trajektóriu cez skupinu s pre mňa záhadným názvom Stres Oswalda Schneidera. Neviem, či si aj toto zachytil, Petře.
1: To jsem zachytil a upřímně znám kapelu Oswald Schneider, která vydala debutový album v roce 95 a nevím, jestli je to tatáž kapela, asi ano, to by byl divná souhra náhod. Tahle ta kapela zněla trošku jinak, měla takový sofistikovanější texty, zhudebňovala často i starý básně čínských básníků a podobně a vedl jí kytarista a lídr Luděk Majer. Vydali, myslím, že 3 nebo 4 desky. Tu první jsem vydával já, takže na to se pamatuju velmi dobře a bylo to strašně pěkný, pěkná muzika, ale Dan v téhle sestavě už dávno nebyl, protože to bylo 95, jak říkám, a Dan už tou dobou byl hitmaker s tichou dohodou.
0: No to, co se dalo i na Slovensku z té druhé polovičky 80. rokov zachytit, co se týká české scény, to byly už Žlutý pes, Markýz John, alebo aj kapela Dr. Max, ktorej súčasťou bol aj Dan Šustr. No a následne v tom 86. pred 40 rokmi, v tomto roku je tu teda také výročie, vznikla aj spomínaná tichá dohoda, lebo došlo aj k zákazu kapely Letadlo a socialistická spoločnosť sa k niektorým formáciám nemala možnosť dostať, lebo vtedy to jednoducho zakázali. Dnes ťa ignorujú, to je taký novodobý spôsob, ako kapele alebo interpretovi nedopriať cestu do popredia. Máš aj nejakú informáciu, čo mohlo viesť k zákazu? Alebo to boli len texty, prípadne nevhodné oblečenie?
1: Ale tak tehdy sa vedla tá válka, co som říkal na základe toho pitomého článku z týdenníku Tribuna o nové vlne se starým obsahem Letadlo. Do toho bylo spáchnuto také. Tých kapel tam bylo samozrejme víc. Ja si pamatuju na takovou opravdu sympatickou kapelu, dívčí kapelu, ktorá sa jmenovala Plyn. Její šéfka Marka Míková jednou vysvětlovala pro nějaký samizdatový tisk, proč se jmenujou Plyn, a vysvětlila to naprosto patafyzicky. Říkala, no mně by se líbilo, kdybych jela domů z práce tramvají. A teď jsem tam slyšela nějaké lidi, říkají, no teď půjdu domů a pustím si Plyn. Pak ta kapela se přejmenovala na Dybuk a potom na Zuby nechty. A to už je jiná...
0: Má smysl pro černý humor, tato osoba.
1: No všem. No a Plyn byl spolu s Letadlem a Jasnou Pákou a dalšíma kapelama prostě na dostřel, takže se tehdy velmi vydatně likvidovalo a na druhou stranu ty říkáš, dneska tě vymlčej. No jasně, ale když tě vymlčej, tak tě v podstatě zničej. Kdežto tehdy ten zákaz znamenal v podstatě přidanou hodnotu. Když jsi měl punc zakázaného muzikanta, tak už ti odpustil, jestli něco umíš nebo neumíš, ale rázem se byl zajímavý, protože to byl jakýsi vnitřní odboj proti tomu komunistovi. Takže svým způsobem ty komunisti těm muzikantům pomáhali, i když nechtěli.
0: No, jiná doba, jiné praktiky a aj inak to človek vníma ako balíček, ktorý sa k nemu dostáva. My sa teraz presunieme práve k tej tichej dohode a do obdobia, keď do kapely prišla ako speváčka Blanka Šrúmová, ktorá tiež je zaujímavá postava na tej hudobnej scéne, lebo tí, ktorí ju registrovali ešte pred týmto nástupom, tiež si v minulom roku pripomenula jubileum životné v auguste, tak ju museli zachytiť ako nástupkyňu po Ivete Bartošovej do skupiny Balet Petra Hejduka, lebo tam sa realizovala, dokonca s baletom natočila aj celú profilovú LP platňu. Niekto budete mít rád, ktorá v tej polovičke 80. rokov bola takou neprepočuteľnou, aspoň na určitých miestach určite, než to Petr Hejduk zabalil a začal sa venovať pozícii zdravotníka, lebo sa mu tam striedali muzikanti ako na bežiacom páse. Neviem, nakoľko to bol v prípade Dana Šustra, však sa ho na to môžeme napokon opýtať neskôr, či tam nebola aj trošku obava, že si berie speváčku z toho stredného prúdu.
1: Tak on ten Petr Hejduk samozřejmě už v době, kdy léta hrál na bicí v Olympiku, tak s tím Big Beatem byl trošku na štíru, i když on byl výborný bubeník, ale prostě táhl ho to k téhletý populární hudbě. Nakonec z Olympiku odešel na vrchol jeho slávy a postavil si ten balet, hrál tam, spíval tam jenom Bartošová, spíval tam Jindra Malík, který ho známe taky z jeho bandu.
0: Aj s Fešákou.
1: Prosím?
0: Aj s Fešákou.
1: Jo, jo. A tyhle ty lidi samozřejmě inklinovali k té popové muzice, tak jak si představoval Hejduk. Jak se tam zjevila Blanka, nevím. Já jsem ji v té době neznal, až po mnoha letech, v roce 99, nebo kdy jsem ji vydal v nakladatelství o tobě a knížku jejich pohádek, Syslíci se jmenovali. A byly docela milý, byly to pěkný pohádky, ilustrovaný. Ale tehdy jsem ji teprve poznal a to už měla za sebou nějakou éru s Danem a s Tichou dohodou, ale je pravda, že teď budem poslouchat, já bych to zrovna mohl uvíst, písničku, která je z tohoto raného období a byla to taková jako fakt první blockbuster, která učinila ze Šrumový

Tak to byla Unplugged, tedy Tichá dohoda, a bylo to natáčené, pokud se pamatuju, v divadlu GEC. Proto se to takhle jmenuje. A mně přijde, že ta verze Marionety a konec konců i ty další písničky z týhletý Unplugged desky mně se prostě líbí víc, tak má tak jako víc krve, jo? Jako je to méně technický, méně inženýrský, méně studiový a je to takový naživo, takže pojďme na to.

0: Áno, takto sa tlieskalo v nedeľu 26. septembra 1993 v divadle GEK Borisa Hübnera na koncerte kapely Tichá dohoda. Počúvali sme aj Blanku Šrúmovu. A Petře, výborne je to spievalo naživo.
1: No určitě nejenom na život, to jako zase na druhou stranu je třeba říct, že na rozdíl, a teď se vrátím k tomu baletu s velkým B, na rozdíl od ty Bartošovy při vší úctě a s jaksi pětou vůči její památce, je třeba říct, že to byla nositelka osobitýho hlasu, ta Iveta byla naprosto průměrná zpěvandule, která se mnoha lidem líbila, mnoha ne. Blanka přišel přinesla úplně jiný typ toho tembru, jinou barvu hlasu a přišlo mi, že s tou tehdejší dohodou si náhrně ladila.
0: Tak oni to v případě těch studiových verzí

0: Áno, počúvame tvorbu Dana Šustra, tlieska sa Blanke Šrúmovej, ktorá svojho času chodila, popri tom, že navštevovala strednú pedagogickú školu, tak chodila aj na klavír, na spev, dokonca učiteľkou nezabudnutelná aj muzikálová speváčka, aj herečka Laďka Kozderková. Potom Blanka študovala andragogiku, ale kvôli vyťaženosti práve v kapele Tichá dohoda školu údajne nedokončila. Čo ju dnes spája s Veskovo, tak to je manželstvo s Janom Hedlom, zvaným Sahara, ktorý sa tiež ako zaujímavý pesničkár prezentoval už aj v čase svojho pôsobenia v skupine Precedence. Potom došlo na kapelu Duševní hrob. A aj sú tam nejaké tie solové diela a spoločne s Blankou majú tiež kapelu zvanú Nežná noc. Neviem, či si Petře aj týmto smerom niekedy vybočil.
1: Tak snažím sa monitorovať všechno, co dělají lidé, ktoré znám, nebo ktorí mě zaujali v minulosti. Sahara je nepochybne býval vynikající a zajímavý textář. A o Blance už jsem tady mluvil celkem v dobrém světle, takže jasně, že mě tohle to zajímá, ale že bych to pouštěl každý den, to asi ne, to na to mám, jako už jsem starý a pracím se k trošku jiným hodnotám, takže ty devadesátky jsou pro mě už dneska skoro limitní.
0: Já len ještě jednu věc by som chcel sa k něj dopátrať, možno mi pomůžeš, tam většinou, čo se týká odovzdávání Anděla, vítězila Lenka Dusilová. Čo Blanke tak to mohlo chýbať, aby sa dočkala podobného uznania?
1: Tak to bych opravdu spekuloval, tak já se zkusím zaspekulovat. Možná to v té fázi, o které ty mluvíš, to znamená fáze Dusilová, bylo o tom, že Dusilová uměla asi lépe pracovat s novináři, s těmi, kdo vlastně z těch podobně talentovaných lidí dělají větší či menší hvězdy. Bez toho to prostě nejde, to je nějaký marketing. A Dusilová ho vždycky zvládala velmi dobře, navzdory tomu, že není zase tak úplně nejlepší zpěvačka na světě. Nic proti ní nemám, jako to, co natáčela s Čechomorem, do dneška poslouchám rád, to ano, ale její solový desky mě celkem nezajímají, míjej a tak si myslím, že ona je to trošku právě ta marketingová loterie. Prostě jedna zpěvačka v tu chvíli jede nahoru, jako když máš Zlatýho Slavíka nebo Českýho Slavíka dneska, tak je to Eva Farná, předtím to byla, co já vím, Lucie Bílá dlouhá léta, no ale ona vyhrávala tu soutěž i v době, kdy nevydala třeba několik let žádný album a žádnou novou písničku, jenom tím, že vlastně šla ta sněhová koule se jménem Lucie Bílá, tak se to tak tlačilo. No u těch andělů, kde se zabývají přeci jenom trošku kulturnější muzikou než ten Slavík, no tak toho prostě bylo přes Dusilku, tak jako proč by ne, že? No je to součást toho show businessu, kterým se pohybujou dobrovolně ostatně.
0: Ano, a mohlo zapůsobit i to, že spolupracovala s kapelou Lucie, například Lenka Dusilová, myslím.
1: No jasně, samozřejmě, no tak Lucie je zase další fenomén, velice zvláštní, protože já upřímně jsem od začátku jejich existence, když jsem ještě poslouchal část z nich, jako Vánastavé věci v osmdesátkách, tu a tam hráli na nějakém méně formálním koncertě, to byl pro mě zcela nepochopitelný fenomén. Jednak se mi to nelíbilo, jednak mi to nepřišlo nějak originální zvlášť. Jednak ty pěvecký věci, které tam byly, ať už Koller nebo někdo jiný, tak mě vlastně vůbec nechytli, nezajímali. Pak mě jako docela udivilo a to teda musím teď aktuálně připomenout, minulý týden umřel Oscar Petr, kdysi vynikající osobnost kapely Marcias a po svém návratu z emigrace v 90. letech spolupracoval právě s Lucí, udělal jim velké hity jako Medvídek a podobně a já jsem moc nechápal, proč to Oscar dělal, to jsem chápal, protože se potřeboval nejenom uživit, ale potřeboval být slavný, potřeboval být na výsluní. On se někdy nazýval velrybou na Mělčině, jako svý postavení v českém popu nebo roku, což si myslím, že vypovídá hodně o něm i o tom prostředí. A tak prostě psal tyhle věci a mě to vůbec nebavilo. Já jsem měl Oscara rád i od jeho návratu. Jsme se seznámili, psali jsme spolu nějaké rozhovory a všechno bylo prima, ale tahle ta tvorba mě úplně míla. Jeho solový desky byly pak pěkný, ale nic z toho zpátky k Uci. Uci je pro mě naprosto nepochopitelný fenomén, jako halová nebo prostě jako stadionová kapela jednu dobu vyprodávala obrovský prostory. Lidem se to líbilo, proč by ne? No tak jako každý nemá stejný vkus. Jestli tam Dusilová zpívala někde nějaký dueta nebo sbory, řeknu ti úplně upřímně, mě to míjí. Zcela mě to vůbec, jako ta informace se nedotýká. Hmm.
0: No po Oskarovi Petrovi tu zostala ještě další vynikající věc, Chci zas v tobě spát, čo tiež kapela Lucia, ale David
1: Koller, ano.
0: Jako solista to najskôr ponúkal a potom ta amplaktová verzia z opery, ta je vynikající, takže aj takáto tvorba si určitě zaslouží.
1: No, on taky napsal ten svaďák pro Anetu Langerovou.
0: Ano, Hříšná těla.
1: Křídla motýlí, nebo
0: ano,
1: jak se to
0: jmenuje. Ano, ano.
1: Strašný doják, naprosto nepředstavitelný. Nevím, jestli se to někomu líbilo, jestli se to prodávalo dobře, nevím. Ale rádia to svého času často hrála, takže nějaký tantiemy z toho běželi na všechny strany.
0: No, Tichá dohoda se až do takých čísel zřejmě nedostala, ale to nemení nič na tom, že tá muzika zostáva aj po rokoch zaujímavou a počúvateľnou, čo je najlepšie zrkadlo tvorby, keď sa k tomu poslucháč aj takýmto spôsobom má možnosť vrátiť. Keď to rekapitulujeme aj my, tak je to určite zaujímavé. A teraz na nás čaká album, ktorý dostal názov podľa kapely, takže sa pozrieme aj do roku 1994 a už na štúdiovú verziu jednej z piesní.
1: No, ano, to album potom dostalo název podle té písně, právě Tulák po hvězdách. Nevím, jestli to byl oficiální název, nebo jen takový marketingový, ale myslím si, že je to docela výstižný. A já jsem tu písničku vybral. Víš, že já se tady často přiznávám, že vybírám písničky podle vlastního vkusu. A tuhle jsem měl vždycky rád. Mě k ní přitáhl ta inspirace od Jacka Londona, nádherná kniha Tulák po hvězdách. A myslím, že se to té dohodě docela povedlo.

0: Netreba povedať, že tých tulákov po hviezdách sa už urodilo viac. Prvý s tým prišiel ešte v 80. rokoch Petr Rezek, keď mu pesničku textoval Zdeněk Rytíř. A približne v tom istom období aj Aleš Brichta, ktorý tiež mal svojho tuláka po hviezdách, ale my dnes mapujeme cestu Dana Šustra, kapely Tichá dohoda, a táto formácia teda bola v 90. rokoch veľmi aktívna. Chci prežiť je album z 91. Underpop o rok neskôr ponúknutý, potom v 93. vyšiel Unplugged-ový titul, ktorý sme si tu pripomenuli dvomi nahrávkami, teraz sme v tom 94. A ešte na nás čakujú La Decadence, respektíve môžeme spomínať aj na válcovnu Vkusu SRO z 98. A tam sa to všetko uťalo. Tie dôvody, to si ešte budeme mať možnosť rozobrať, ale na jednu kapelu celkom plodná dekáda.
1: No, obrovský, neuvěřitelně plodná. Tam se prostě sešly dobrý sudičky, talenty, jak Dana jako skladatele, kytaristy vynikajícího, to jsme sešli před chvíličkou Banky a všech ostatních muzikantů. Ta doba byla taková nadechnutá, jak se říká někdy v takovým jako sarkastickým takový propovíce, kdo říká, že ne 90-ky, že si pamatuje 90-ky, tak kdo říká, že si pamatuje 90-ky, tak je nezažil. V tom je skryt takový ten osten, že všichni byli furt v rauši, ať už ve skutečném, nebo aspoň psychickým, ale byli jsme napsaženi za svými nápady, za svými kreativními myšlenkami a kariérami a vším možným. A ta energie, která v té době z dohody činila, byla neopominutelná, proto bylo logické, že se dostala na nejvyšší možný stupně, na který jako takováhle kapela vlastně mimo ten střední proud mohla dosáhnout. Hmm. Já bych ještě jenom k té předchozí písničce dodal jednu věc. To byl jeden z důvodů, proč se mi taky líbí. Na té písničce je úžasný houslový part, který mi strašně připomíná, mám hrozně rád housle. A zejména v big beatu, nebo ve folku, nebo v muzice, která není úplně tradičně pro housle určená. A to mám od roku 75, kdy Bob Dylan vydal živou desku Hard Rain, kde tam hrála na housle Scarlett Tergarová, stejně jako na jeho předchozí studiovce Desire, a udělala absolutní estetický průlom do té Dylanovy muziky, která byla do té doby víceméně jenom kytarová, a jako byl to zázrak, a myslím, že podobný zázrak se tady povedl v tomhle tam, v téhle desce a v téhle písničce. Tak to je jenom taková jako osobní poznámka.
0: Mně len v tomto smere něco k sebe nepasuje, protože víme, ako to vyzeralo v těch 90. rokoch a hlavně po novembri 89, keď sa otvorili hranice a aj naším smerom von išlo něco, hlavně ľudia sa začali valiť na dovolenky a tak ďalej, ale sem sa začala valiť zase muzika a tá domáca scéna, mám pocit, že vtedy dosť trpela, lebo prichádzala tá hudba, ktorá sa dovtedy počúvať nemohla. Napriek tomu Tichá dohoda veľmi aktívna, tak predpokladám, že robili muziku hlavne preto, lebo mali svojho poslucháča, napriek všetkému.
1: Zcela určite, presne z toho vystih, ako mieli svý vychovaný publikum, ktorý čekal na ne a ne na nejaký predobrazy nebo na nejaký, možná poslouchali doma Cure, to nepochybne, ja taky, ale vedle toho tady byla nejaká česká kapela, ktorý sme rozumeli, ktorá vycházela z podobné zkušenosti, ako životní, estetický, neviem jaký, a byla osobitá, bylo to něco, co tady nemělo obdobu, takže si myslím, že zcela oprávněně ta kapela měla tenhle ten lauf v těch 90.
0: No, budeme to o chvíločku mať za sebou, čo se týká prvej polovičky, a celkom vhodně nám do toho pasuje aj ta nasledujúca skladba, ta je z albumu La Decadence z 95. roku, protože potom sa už prehutneme bližšie k současnosti a budeme to mať aj okorenené osobnou prítomnosťou Dana Šustra, takže uzavrieme to pesničkou, ktorá má názov Kde spí andelé, a uzavrieme teda náš spoločný pohľad do 90. rokov.
1: Já bych k tomu ještě dodal možná jednu věc a teď opravdu nevím a nechci tě opravovat a nejsem si úplně jistý, ale já bych řekl, že tím, že Dan Schuster je vzdělanec a literární vzdělanec a má spousty odkazů na literární, konec konců Tichá dohoda je název knihy Elia Kazana, to je vysoce intelektuální odkaz kulturní, tak já mám za to, že to décadence je z francouzštiny, že to není dance, ale dance. Ono to znamená něco podobného, ale mám za to, že to bylo takhle. Já jsem se na to Schustera nikdy neptal, ale můžu to udělat někdy. Není to podstatný. Podstatný je, že ta písnička, kde spí anděle, byla potom taky hlavní melodii filmu Je chutná smrt. To byl takový neúplně povedený thriller, který točil Milan Cízler s Jurajem Kukurou a Ivanou Christovou v rolích podstatných hlavních. A jako většinou tomu lidi vyčítali, že to byl takový pokus o to opajcovat ty americký předobrazy. Já nevím, já bych na to možná nebyl tak přísný, mně se ten film tak jako trošku mě, tak viděl jsem ho jednou, tak ve mně asi hluboký dojmy nezanechalo, ale nevadil mi. A tahle ta písnička v tom zní v naprosto přesném kontextu a vlastně od té doby si ji pamatuju jako písničku, která patří k nějakému filmu. To se taky každý písničce nepovede. Yeah.

0: Tak a my smerujeme tiež do druhej polovičky aktuálneho Triangla s Petrom Žantovským. A v tejto chvíli by sme už mohli mať na telefónnej linke aj autora týchto pesničiek, Dana Šustra. Dúfam, že sa počujeme.
1: Áno, slyšíme sa. Zdravím všechny posluchače i vás ve studiu.
0: My ďakujeme veľmi pekne. Áno, sme radi, že ste prijali našu ponuku. A my tu spomíname na vašu hudobnú minulosť. Vy ste na tom ako? Ste ten typ, ktorý sa rád obzerá za tým, čo vytvoril, alebo radšej idete dopredu?
1: Tak já bych v první řadě jaksi odmítl to slovo minulost, protože já vlastně tou hudbou neustále ji dělám a neustále ji žiji, takže pro mě je to jako moje současnost, přítomnost, ale chápu, že jste mysleli jako historii, moji historii zřejmě. Jo, přesněji. No, tak říkám, pro mě to je věc, která je jako součástí mého života a ale to je to 40 let vlastně, kdy jsem založil, kdy funguje a kdy jako tu kapelu, jak se říká, nesu na svém hrbu, jo, jí táhnu tu káru černou kapely, takže říkám, pro mě je to jako součást mého života. No.
0: Ano. A máte rád len tichou dohodu alebo aj tichou domácnost například?
1: Ne, tak já jako doma jsem, doma ticho, domácnost nemáme, to ne. My jsme docela komunikativní pár s mojí ženou, my se hodně smějeme, my se rádi zasmějeme i sami sobě, takže u nás jako moc často k těmto situacím nedochází.
0: A při pesničkách, keď jde o vašu muziku, počúvate to len v čase, keď to vzniká, alebo si aj zpětně po rokoch pustíte vlastní album?
1: No, tak já osobně zastávám názor, že člověk by měl prostě, nebo umělec, nebo vlastně jakýkoliv člověk, řemeslník, kdokoliv, by měl odvádět prostě co nejpoctivěji svoji práci v ten daný okamžik, udělat to, co nejlépe je možné. A já mám takovou na to takový bonmot, že já říkám, že když si poslechnu zpětně cokoliv, co jsem v životě natočil, tak bych podepsal zase i dnes každou notu, kterou jsem tam položil. Já jsem takový ten perfekcionista, já prostě všechny ty písničky, ty aranžma, všechno mám jako naprosto jakoby do posledního detailu prostě promyšlené, to znamená, jako poslechnu si to v podstatě rád zpětně, třeba s odstupem a vždycky si pak tak jako prostě jsem vlastně spokojený, říkám si, no, udělal jsem to dobře, prostě udělal jsem to nejlépe, jak jsem uměl v tu chvíli a vlastně jako jaksi netrpím nějakou nespokojeností, že bych něco chtěl předělávat.
0: No, těch otázok, které mám, je sice víc, ale dám priestor aj Petrovi Žantovskému.
2: Tak jednak, Dané, zdravím tě, ahoj.
1: No, ahoj.
2: A druhá, slíbil jsem tobě, slíbil jsem posluchačům i Peťovi Kršiakovi, že se tady zastavíme u tvé nové knihy Fahrenheit 2084. Já tady jí mám před sebou, dívám se na ní. Je třeskutě zelená ta obálka, stejně jako ty grafiky uvnitř jako ilustrace, což okamžitě jaksi udeří do oka a vytváří to dojem, že to prostě musí vyprovokovat. A pak teda si dovolím tady přečíst z obálky pár slov, tam je takové 14. antinárodního socialismu. Nebudu vyzrazovat, co to je, ať si to každý koupí a přečte, protože to stojí za to. Ale jenom pár takových ukázek. Za prvé, všechna humana jsou si rovna. Za druhé, je jenom jedno pohlaví, pohlaví lidské. Za třetí, sex rozděluje společnost na muže a ženy. Takové rozdělení je zločinem proti rovnosti a proto je sex zakázán. A takhle to pokračuje. Tady je jako do škatulky zastaralý a jako víceméně nepřístupný, nežádoucí pojem rodiny, pojem národa, pojem knih, tisku, čtení a tak dále, demokracie, náboženství. Tohle je jako velice radikální, jak se říká, dystopický čtení. Já ty škatulky fakt nemám rád, takže abych se jí asi vyhnul. Mně to přijde skutečně, že to obráží trend, ve kterým my dneska žijeme a ve kterým kraj nás asi čeká, když něco proti tomu neuděláme. A protože toho můžeme udělat velmi málo, jen to popisovat, tak ty jsi to popsal, ty to máš za sebou, tuhle ten úkol. Ale řekni mi, co tě k tomu ponouklo, že jsi to psal?
1: To nevím. To je stejný, jako když prostě dostanu nápad na písničku nebo na text. To já nevím, kde se tyhle věci berou. Jo? To je to mezi nebem a zemí. prostě kdo je nějaká tvůrčí prostě osoba, osobnost, ať už je výtvarná nebo prostě v jakémkoliv oboru, no tak prostě předpokládám, že ty věci prostě se nějakým způsobem v jeho hlavě, v jeho mozku prostě to víme, že na tohle to je náš rozum krátký, abychom byli schopni jak si říct nebo stanovit prostě proč se to děje a jak se to děje, komu se to děje a potom třeba to, co vystupuje z některých lidí zase, proč má takový třeba ohlas v té společnosti a tak dále. Každopádně vždycky, nebo se říkávalo se dřív, že prostě ti umělci nebo spisovatelé jsou nějakým svědomím národa nebo svědomím lidstva. To znamená vlastně ta psaná, ta literatura, prostě psaná forma, kromě toho, že samozřejmě sloužila k vědeckým nějakým zachycování nějakých vědeckých poznatků nebo k výuce, k edukaci, k předávání informací, tak samozřejmě sloužila i k nějakému prostě jakoby takovému tomu pohledu prostě zobrazování okolního světa. No a co se týče prostě téhle knihy, já si myslím, že nás to nečeká. Já jsem to prostě vlastně se pokusil všechno dohnat jako do takové té totální absurdity, jak se říkáš, úplně na tu hranu nebo za ní. Jo, to znamená prostě, my vidíme, že máme dneska prostě XY pohlaví, já nevím přesně, kolik jich je. No a já jsem to otočil vlastně, jak se říká, o těch 360 stupňů nebo o 359, jako od té nuly, že jsem jakoby to jaksi poštil pouze na jedno pohlaví, jo? Čili prostě to takovej ten pokus o to zprůměrování, zgleichschaltování prostě lidí je vlastně vždycky ta největší totalita, protože nutíte všechny do jednoho vzoru, do jednoho prostě patternu. A to je ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek. A tou další samozřejmě, která se tam objevuje, což je patrné z toho názvu Fahrenheit, protože to navazuje nebo vychází ze slavného díla 451 stupňů Fahrenheita Raye Bradburyho, že vlastně ta společnost totálně digitalizovaná prostě má za důvod pálit ty knihy, protože v nich jsou ty zastaralé informace. Jo? To je ten důvod vlastně. Protože tam se najednou můžete rozvíjet o tom, že jsou dvě pohlaví, můžete si přečíst o Romeovi a o Julii, jo, a vlastně to je ten důvod. Já jsem se snažil jakoby domyslet, proč ten Bradbury vlastně tuhle knihu jako napsal, nebo kam by se to mohlo posunout v té naší současné digitální době.
0: Já len, že jsem se dostal k tej informácii o knižke a k popisu, o čom by to zhruba mohlo byť, a keď jsem si to tak prešiel, tak si vravím, ale veď vy už popisujete v podstatě aj našu současnost trošku.
2: A já bych dodal teda, zejména v těch okamžicích, kdy se dostáváš k tématům Green Dealu a klimatického aktivismu a podobných věcí, to jsou docela aktuální věci, tak jak je známe.
1: No, tak ono zase, když si to přečtete, tak vlastně zjistíte, že ta strana, která vyhrála ty volby, vlastně, která to ovládá a nastavila, tak vlastně ten Green Deal a všechny ty pokrokové věci zrušila, že? Jo? Takže ono je to právě tam, je to potřeba si to přečíst. Já bych nerad jako teď tady to vykládal prostě to, a každý člověk si na to musí dát nějaký názor, ale říkám, já jsem se to snažil dostat za tu hranu, jo, že prostě vlastně představte si, že vám byla ta francouzská revoluce, se to tam zmiňuje v jedné kapitole, slíbili volnost, rovnost, bratrství a co přišlo? No teror, že jo? Revoluční teror. Takže v podstatě je to taková jako parafráze, ta historie, víme, všichni se neustále v nějakých těch, v té spirále prostě opakuje, že jo? Prostě protože lidské charaktery jsou vlastně stejné.
0: No asi to nebude velká romantika a nemalo by se veľa prezrádzať, čo knižka obsahuje, ale bude tam aj prípadný návod pre súčasníka, ako sa k veciam postaviť, aby to tak to nedopadlo?
1: Tak, návod tam asi, tam není asi návod, to, takhle to nebylo myšlené, tam je prostě zobrazená prostě nějaká situace, ono to má nějaký, říkám, já bych nerad jako prozrazoval
0: ano, ano. Obsah. Ano, ano, nechcem, abyste nám prezradzali, čo tam všetko je, jasné.
1: Je tam východisko, samozřejmě, ano, je to východisko, ta kniha jakoby končí samozřejmě optimisticky.
0: Takže bude tam taká bodka na záver pekná.
1: No, určitě.
2: Tak já už ji tady vidím samozřejmě, jo, a jsem asi, kromě Dana, tak z nás ostatních jsem asi jediný, kdo to už čet a moc se mi to líbí, ale zase si opravdu si, Dané, neodpustím, abych tě vzal za slovo. Ty říkáš, že vlastně je to takové pozitivní zobrazení k východisku, ale já tady stále ještě čtu i na té obálce, to si zcela jistě sestavoval ty, to 14. antinárodního socialismu, a čtu tady právě pěkné věci, jako třeba osobní svoboda a individualismus jsou zločinem proti rovnosti všech. Sdílení je rovnost, všechno patří všem, soukromý majetek je krádež a je proto zakázán. A teda jsme zase u toho, když si vezmu, jak nám některý politický síly, třeba Piráti, a to nechci teď personifikovat, ale oni jsou v tom jako docela programově zasazení, jako vysvětlují, že bychom měli všechno sdílet a o všechno se podělit. To mi připomíná strašně ty komunistické řeči o tom, jak budeme všichni společně budovat a budeme mít všichni společnou radost a jezdit na společné rekreace a bydlet v těch komunálních bytech a tak dále. To konec konců v Sovětském svazu bylo. Čili opakuju, to není uzavřená kapitola. Já se obávám, že to je naše budoucnost.
1: No ale kde v té knize ten hlavní hrdina bydlí?
2: No, kde
1: bydlí, když to četl, no, kde bydlí? On bydlí přeci ve sdíleném skvotu, že jo? No. Jo? Potom další věc, kromě toho, té strany antinárodního socialismu, jaká ještě funguje druhá, jakoby politická strana? Všechny ostatní zakázali, zrušili, že jo? Zrušili demokratické strany, ale jediná prostě strana další, kromě té antinárodně socialistické, tak Zelení Piráti, že jo?
2: No.
1: Knize. No.
2: Ne, jako, že ty, já se tě snažím trošku dotlačit ke zdi, že jsi říkal, že to není úplně odvozený od toho dneška, ale je, určitě je.
1: A ne, opravdu takhle, bych ano, je to, ale je to prostě, jakoby, rozumíte, já jsem se snažil prostě to dostat do naprosto, jako do absurdní prostě polohy, aby právě to vlastně vyznívalo mnohem, jakoby, obecně.
0: A tu existujú dve možnosti, čo sa týka budúcnosti. Buď bude mať knižka voľné pokračovanie, alebo bude sfilmovaná. Ako ste náchylní k jednej alebo druhej možnosti?
1: Teď je to čerstvé, já nevím, ne celý 3 týdny je to venku, já teď takhle dál neuvažuju, já jsem rád, protože já jsem na tom pracoval od roku 2017. Samozřejmě s přestávkami. Takže já si teď potřebuju jakoby odpočinout a nabrat nějaké nové síly tvůrčí. Budu se zřejmě zase vrátím se, teď máme těch 40 let, takže připravuji nějaké spíš písničky, budeme něco natáčet, potom na podzim chceme natočit s dohodou zase nějaký nový materiál. Takže teď jsem takhle vůbec jako neuvažuju. Prostředně prostě po tom vydání jako není čas na to jakoby plánovat, co bude dál. Hlavně uvidíme, jaká bude reakce. Prosím vás, důležitá věc pro slovenské posluchače. Měli jsme teda několik objednávek ze Slovenska. Tam u jedné té objednávky byl nějaký problém s platbou. Nicméně mně se podařilo se domluvit na distribuci pro Slovensko s vydavatelstvím Torden, to asi znáte.
0: Ano.
1: Ale ještě jsem se teda dnes ráno díval na jejich stránky, tak ještě to tam nemají. Ty knihy už tam mají zaslané, tak já nevím, kdy to jako nabídnou prostě v rámci teda svého e-shopu. Jo? Takže pro Slovensko to bude přes Torden, jinak samozřejmě na moje stránky fungují taky i pro Slovensko, ale říkám, v jednom případě nějak neprošla platba. Nevím, co se stalo, tak radši jsme se právě domluvili, že to tam budete mít přímo takhle.
0: Ano, já si ani nevím jiného vydavatele na Slovensku představit, který by knížku tohto typu dokázal ponúknuť, ale vy avizujete krst, dnes je 5. mája, keď vysielame premiéru, čiže krst prebehne 7. o 2 dní v Slovenskom dome a je to teda krst, ktorý zrejme bude mať aj krstného otca.
1: No, tak já jaksi beru za to, protože my s tím vlastně Petr pomáhá, jsme dlouholetí známí vlastně ještě od Otobie a má prostě v tomto oboru prostě, jak si myslím, jméno, tak já poprosím Petra, aby mi to pokstil.
2: Já myslím, že to už proběhlo, že jsme se na tom dohodli, to bych tedy potvrdil i z mé strany. Každopádně 7.5., abych to doplnil, v 17 hodin pro posluchače, kteří budou někde poblíž a zajímá je to, v Praze, v Soukenické ulici 3, je kulturní stánek, který se jmenuje Slovenský dům, a děje se tam vždycky spousta báječných aktivit s umělcema ze Slovenska i z Česka. Je to takový opravdu poslední ostrovek československého takové té vzájemnosti a zároveň takového trošku undergroundového, takonec konců Dan napsal desku Andre Pop, že jo, tak tohle je Andre Book, dejme tomu, jo, když si to dovolím parafrázovat, tak kam jinam bychom to dali. Takže prosím vás, přijďte všichni a hlavně si to kupte a čtěte to. Stojí to za to.
0: Len musím upozornit, že to platí len pre tých, kteří nás počúvajú v roku 2026.
2: Ale tak třeba v roce 284 to uděláme znova. Jeden nikdy neví, ale nezříkej se, jo? Odříkání jeho největší chleba.
0: Ty jsi byl vždy velký optimista.
2: Jo, jasně.
1: No a... Já bych teda ještě rád jenom k té knize řekl, že já jsem taková jako veselý člověk, nebo prostě mám rád humor, takový ten Monty Pythonský humor, haškovský, český, prostě... Myslím, že ta kniha v podstatě je i docela humorná, právě že spousta těch situací je tam spíš takové jakoby z lehčího úhlu pohledu, jo, kdy se nad tím můžete jako pousmát, kdy ty absurdní prostě předpisy nebo ty absurdní situace vedou prostě k nejrůznějším takovým směšným momentům, no, v tom životě.
0: Ale naznačil jsem tam teda, že kdyby přišel někdo s tým, nějaký zaujímavý režisér, že by to chcel dát na plátno, bránili byste se, chcete to zachovat len v té knižnej...
1: Ale, prosím, no ano, samozřejmě, tak pokud za mnou kdokoliv s čímkoliv přijde, tak určitě s tím jako to proberu, ale říkám, teď je příliš jaksi brzo na to a já to režírovat nebudu nebo jako produkovat, jo. Takže ano. Jako ani od, já jsem si i říkal právě, že jsem byl velice jakoby už jako unavený po těch 9 letech být s přestávkami, tak jsem si právě říkal, že už žádný román nikdy nebudu psát. Samozřejmě uvidím, ono se nikdy neříká nikdy, ale tak podle toho, jaká s tím byla opravdu obrovská práce, tak bych možná třeba radši ty povídky, jako Ray Bradbury taky psal ty povídky, to je jako můj teda velký, nebo Karel Čapek, že jo, skvělý povídky psal, takže možná povídky, že třeba teďko budu chvilku psát, protože ten kratší útvar vás tak nevyčerpá.
0: No. Uh-huh. No a čo sa týka tvorby pesničkárskej, budete pokračovať v línii tejto knižky, že niečo sa dostane do pesniček, alebo máte predstavu, že tam si chcete oddychnúť viac?
1: Tak já si jako neoddychuji, já jenom vlastně v těch písničkách, pokud, co já jsem se snažil celý život jako do nich vkládat, do těch textů nějaké myšlenky, bohužel jsem zjistil, že u nás jakoby ta jaksi intelektuálnější sféra prostě textů se přesunula, nebo alespoň posluchači očekávají prostě u té jakoby folkové nebo těch písničkářů našich, jo, ten Jarek Nohavica a podobně, to je ta tradice od Karla Kryla. No a v tom roku nebo v té prostě moderní hudbě, pop music, nebo jak bych to řekl, rock, pop rock, tak tam to nikdo nečeká, tak mám pocit, že ta odezva na ty moje texty není taková, tak máte kratší útvar, tam musíte pracovat nejenom s rytmem a s délkami slabik nebo hlásek, jo, a rýmy, prostě dostanete tam maximálně třeba nějaký slogan nebo nějakou prostě glosu, bonmot. Takže třeba na to, o čem je ta kniha, by prostě písnička nestačila rozhodně. No. Takže,
0: ano, lebo...
2: Tak já bych... Ano. Já bych tam možná dodal takovou poentu, že právě písničkama toho typu, o kterých Dan teď mluví, zaplníme druhou polovinu našeho povídání a začneme písničkou Zakázaný slova z desky Hlasitá revoluce, kterou já osobně považuji za naprosto zlomovou. A je tam přesně to, o čem Dan mluvil, že se tam vlastně prostřednictvím jasného, srozumitelného a zapamatovatelného sloganu dostane důležitá myšlenka. Ale to si necháme na za chvíli. Dane, díky moc, že jsi byl s náma a doufejme, že se ti ta knížka bude dobře prodávat.
1: No, tak spíš než o prodej, jde o to šíření, řekněme.
2: Nebo já tak,
1: to beru i u té hudby, jo. Dobře, děkuju vám, mějte se krásně, zdravím posluchače a zatím, nashledanou.
0: Děkujeme pěkně, do počutia.

0: No, zakázaný slova, Dan Schuster a spolu s ním to už nebola Blanka Šrúmová, toto už bol hlas Zuzany Vintrovej, ktorá sa ku kapele pridala tiež svojho času a získal teda inú spevácku posilu, to sa už pýtam kmotra Petra Žantovského. Budem ti hovoriť kmotr dnes.
1: Jo, myslím, že toho kmotra ze Sicílie, tak to beru, jo. To jsem v pohodě. No, samozřejmě jako každá osobnost, která ti přijde do týmu, který se nějak vyvíjí, procházejí tím muzikanti rozmanitý, tak se ty věci mění. Vem si jiný osobnosti, když vezmu Vladimíra Mišíka, tak jeho to byl z roku 76, 86, 96 a dnes letošní třeba jsou prostě jako absolutně odlišné polohy a všechny mají něco do sebe, všechny nesou ten základní punc. Zuzana Vintrová do toho vnesla další energii a to si myslím, že ta kapela strašně potřebovala a právě tahle deska, proto říkám, že ji považuji za zlomovou, protože tam ta energie je konec konců, každý to mohl teď velmi dobře slyšet.
0: Milovnička Nirvány, Alanis Morissette alebo Sheryl Crow, ale samozrejme česká verzia takýchto interpretov a to spojenie. Mám pocit, že nebola to nejaká, že chybný krok alebo strela mimo, že tie hlasy k sebe pekne pasujú.
1: Ale zcela určitě, to říkám opět jako na tý minulý písnice i na těch budoucích to uslyšíme, ale minimálně na jedné z těch budoucích, ale tam po odchodu Blanky Šrumový to samozřejmě nějakou revoluci chtělo. A nejenom hlasitou, ale prostě jako i estetickou. Mě strašně mrzelo, když Blanka začala vystupovat v nějakých YouTubeových relacích s tím, že Tichá dohoda se rozpadla a podobný nesmysly. Tichá dohoda se nikdy nerozpadla, to by musel krám zavřít samotný Dan Schuster. Na to Blanka neměla žádný vliv, ona tam nebyla od začátku, nezakládala tu písni, tu kapelu. Já chápu, že si chtěla udělat jako vlastní PR-ko a upozornit na svoje solový projekty, ale bylo to nefér, bylo to velmi nefér. A proto jsem moc rád, že potom jako vlastně dneska dohoda pokračuje s Vintrovou a je to velmi dobrý pokračování.
0: No oni se na scénu jako Tichá dohoda vrátili v tom 2012 retrospektívou, keď se vyberali pesničky, které mapovali těch předcházejících 25 rokov fungovania. No a v 2015 vyšlo Kladno Manchester projekt, kde už Zuzana Vintrová bola, inak tiež rodáčka z Kladna, ako teda aj líder tejto formácie. No a zatiaľ tým najčerstvejším je Hlasitá revolúce z 2017. Celkom zaujímavý obal s tou sochou slobody, ktorá namiesto fakle drží gitaru.
1: No, já jsem čekal, jestli tam nebude třeba taky vzhledem k těm textům, jestli tam nebude třeba srp a kladivo, ale to by bylo příliš explicitní a hloupý. Tohle je samozřejmě lepší.
0: No a kam by si viděl, že se posunula kapela týmto takým už rokovejším razením?
1: Já si myslím, že k té explicitnosti, jak v té muzice, tak v tom textu nebo v těch textech, konec konců zase odkazuju na tu předchozí písničku, tam se to říká naprosto jasně, radši to neříkej, nebo budeš zavřený. Pro boha, kolem toho, té půlky minulé dekády to přesně začalo. Ten třídní boj proti lidem, který mají jiný názor, nežádoucí, jejich nepřipouštění do veřejného prostoru, tohle já jsem bral jako hlas volajícího na poušti, tuhle písničku, a byl jsem za ní velmi rád a do dneška jsem, ale není samotná z té desky a z té produkce dohody, ale myslím si, že tady došlo opravdu k tomu zlomu, že už se nemaže s nějakým obcházením nějakých, já nevím, korektních forem. Ne, prostě svět je zlý.

11 přikázání a odkazuje zase na další, řekl bych, Danův neli vzor, tak zcela jistě člověka, na kterého sází, jako ještě jednou vidíme, a to je Karel Krejo, ale tohle je písnička Danova.

0: Čitateľom z nemeckého a anglického jazyka, rôzne hudobné časopisy, dokonca nejaké návody počítačových hier a katalóg, životopis novozelandského motocyklového rekordmana Barta Munroa s názvom V zajetí rýchlosti. Takže literatúra v jeho prípade, dá sa povedať, že taká na druhom mieste.
1: To já nevím, jestli by se dalo takhle říct, protože já si myslím, že ta literární inspirace prochází celým jeho životem. Kam se podíváš v těch textech, kam se podíváš, už jsme na to upozorňovali, kam se podíváš v jeho díle, když nepočítám návody k počítačovým hrám, pochopitelně, tak najdeš odkazy na nějaký kulturní souvislosti, prostě Dan je intelektuál, on by se asi teď zlobil, kdyby tady byl, možná by mi dal i facku, ale to není nadávka v mém případě, nebo v tomto případě. To je prostě pochvala, protože to člověk všímavý, který se rozhlíží kolem sebe a vnímá, že navazujeme na něco z minulosti a že se dějiny neodstartovaly datem našeho narození. A to je dneska teda velice vzácné. A já jsem za to velmi vděčný, protože ty spousty nesmyslů, které na nás chrlí různé hudební produkty, abych to tak nazval, nechci to nazvat písničkama nebo čím, prostě hudební produkty, tak to jsou takový jako reflexe takového toho každodenního kafe někde v kavárně a plásání o nesmyslech, ty Šustrovy prohozy a konec konců platí to i pro tu knížku, tam je spousta literárních odkazů a čisto s úspěchem může opravdu jenom člověk, který je podobně vzdělaný a podobně schopný ty asociace dešifrovat, tak to je dobrodružství intelektuální.
0: No, spomenuté bolo, že ty budeš tým kmotrom. Je to v tvojom prípade premiéra, alebo už si mal takúto skúsenosť?
1: Ale není to premiéra a hlavně je to taková spíš kamarádská služba. Já doufám, že po mně Dan nebude chtít nic jiného, než polejt knížkou šampaňským, protože mě živí to, že furt někde něco říkám a ve škole a v rádiu a píšu a tak jako furt chrlím nějaký slova, tak bych si možná tentokrát užil to, že mluvit bude Dan, bude taky hrát na kytaru a zpívat svoje písně a já přijdu slavně nakonec jako hlavní hrdina, ta zlatá bodka. Vemu tu flašku a tu knihu a řeknu gratuluju a zase odejdu.
0: A bude flaška sa teda brať ako polievací nástroj? Alebo
1: Nevím, to sme sa, to je taková standardní.
0: Ano, ano.
1: Tak sa ešte sme sa na tom nedohodli a je to hlavne úplne jedno.
0: A keďže je to kamarádska služba, tak zrejme ťa ani dlho nemusel prehovárať.
1: A tak ne, tak ja som mu, musím říct, on to taky zmínil, trošku pomoh s organizací toho podvečera. Je to v míste, kde já mám posledních nějakých, já nevím, 10 let, 12 let pravidelný působiště v sále uprostřed Prahy, ve Staré Praze. Moc hezký sál, podzemní, takový komorní. Dan ho zná, protože tam se mnou slavil moje 60. a teda. Čili jsme se na tom dohodli velmi rychle.
0: Ano, já mám na to město tiež svoje vzpomínky. Mě tam ten výberový album krstil Vašek Neckář
1: před pár
0: rokmi, už to letí neskutočně, že už jsou to 2 roky v podstatě od toho momentu, takže viem zhruba si představit ty priestory a už len tu atmosféru, která byla tam vtedy, keď jsem tam byl já, a keď si prispôsobím k úkrstu takejto knižky, tak to bude určite niečo veľmi príjemné. Boli spomínané aj tie nekorektné kuchárske knižky Chleba, špek, zelí a chlast, čili Hipíková nekorektní kuchařka. To nás už v podstate aj približuje k tomu, čo budeme počúvať v tých zvyšných minútach, pretože sa preklopíme k projektu Old Shooterhand, alebo ako sa to má teraz?
1: Shooterhand. Jako shooting je střelba, že jo, střílení. A Shatterhand, známý hrdina, který měl tu kamennou ruku, že složil každého padoucha i hned jednou ranou na spánek. No tak jako Shooterhand to dělá jinak trošku, ten se nepere ale usazuje tě tím, co produkuje. A ten projekt Oču Trend vznik právě, mám ten dojem, kolem toho vzniku té knihy Mein Koch Buch, kterou si prvé citoval, a ještě, myslím si, o chlup předtím Daniel pod tím Šutrendem vydal svoji solovou desku, která je taky hodně zajímavá. A teď si budeme ještě poslouchat dvě skladby z toho mimo deskovýho. Na závěr si dáme jednu z té desky od Šutrenda, ale teď si dáme dvě jiný. A jsou to cover verze, které vznikly oni. A myslím si, že dost vyjadřují takový ty mantinely toho, v čem se vlastně Dan Schuster pohybuje. Na jedné straně Karel Krejl, na druhé straně Bob Dylan. Takže začneme tím Krejlem a jeho písničkou Pušky a děla.

0: Přijdu domů, no. Luděk Sobota mal pre Olda Šetrného takýto názov. Samozrejme myslel toho brata Vinetua a Old Shatterhand. To bol aj premiérový album ešte z roku 2019, s ktorým prišiel líder Tichej dohody Dan Schuster, vtedy s 10 pesničkami. Názov inšpirovaný jeho takou facebookovou prezývkou a pred 5 rokmi potom vytvoril aj fiktívnu literárnu postavu v svojej knižke Mein Kochbuch. No, bol to pre teba, keď si toto počul, Petře, poprvýkrát šok, alebo si už mal náznaky, že by to mohlo ísť aj týmto smerom hudobne?
1: Keď myslíš tú desku, nebo tyhle písničky?
0: Tieto pesničky.
1: Tak, tyhle písničky sú loňský, jak som říkal, čo je podstatne novější než ta deska, ale už ta deska dávala, jak se jasne na vědomí, kudy se Danův další ten trend, nebo jak to nazvat, kudy se ten talent povine. Je to v tom duchu, jak som mluvil u té hlasité revoluce, je to k větší explicitnosti, k větší, řekl bych, jednoznačnosti. Já bych dokonce řekl, že v tom trošku i tady v tom Krajlovi byla cítit jistá zlost nebo takový jako naštvání na to, na ten svět okolo nás. On by se mnou možná nesouhlasil a třeba by to interpretoval jinak, ale já si to, ty jsi si mě ptal na posluchačský zážitek, ten je tenhle. Jako já s ním velmi souzním, s Karlem Krajlem jsem se krátce znal a celý ty desítky let jsem ho poslouchal a obdivuju ho. Myslím si, že to byl jeden z největších básníků české hudby a jako velmi výrazná, vyhraněná osobnost. A jestliže po něm teď sáh Dan, tak si myslím, že to něco znamená, že to není náhoda.
0: A ono, ta naštvanosť, asi to nebude velmi mílné, lebo však už to jsme mali možnost počuť aj pri tých zakázaných slovách. A aj aktuálny titul, ktorý budeme počúvať potom na konci, ten inzerát na krajinu, v ktorej by som chcel zase žiť, tak je tam trošku taká beznádej.
1: No, víš co, tak ako lidi, ktorým je 60+, tak se z pravidla otáčejí dozadu méně rádi. Ty ses na to Dana ptal, jestli poslouchá svý starý desky nebo tak. On ti na to odpověděl nějak, ale myslím, že ti neodpověděl přesně na to, na co jsi se ptal. Ono dívání se dozadu člověka moc nepotěší, protože si všimne, že byl mladší, že byl zdravější, že měl víc ženské, že mu to třeba líp šlo. Teď nemyslím v postavě, teď myslím s kytarou a jako při psaní a tak. A tak dále, a tak dále. A to všechno platí, protože jak je člověk starší, jak je pomalejší a některé věci prostě drhnou, potřebuješ víc odpočívat a to ti nedodává velký naděje. Čili každý pohled zpět znamená několik kroků zpět v tom směru, řekněme, nějakého optimismu. Cítím to na sobě taky velice dobře a snažím se, nutím se zpět neohlížet, protože to nemá smysl. Dokud ještě mám nějaký síly, tak něco dělám. Až mít nebudu, tak mi to bude líto a co se s tím dá dělat. Já myslím, že na to je krásná háška. Byl film Mesh, ne ten seriál, ten film, který byl o několik let dříve než ten seriál. Tenhle film natočil Robert Altman někdy v roce 70 nebo 71 a tam byla krásná ta háška. Tam se odehrával, nevím, kdo z našich posluchačů to viděl, odjel plukovník Blake jako velící důstojník té jednotky na nějakou služební cestu a mužstvo se tam strašlivě střískalo. A když přijel ráno, tak tam ho vítá nějaký ten jeho pobočník a říká, pane plukovníku, nezlobte se, nedalo se tomu zabránit. Aniž by řekl čemu. A ten Blake to nevěděl, tak se na něj podíval a říká, nešlo, no tak to se nedá nic dělat. To je taková hláška, kterou já jsem si skoro posadil tedy jako svoje krédo. No, nešlo to jinak, tak se nedá nic dělat. Nemá smysl se zabývat tím, co by, kdyby. Tak se nedá nic dělat. Možná, že to Dan vyjadřuje písničkama a trošku jinak, ale v té následující je zase velmi explicitní a mě to teda, musím říct, velmi bavilo, když jsem to slyšel prvně. To je Dylanova písnička Ain't Gonna Work on Maggie's Farm No More. Slavná písnička z půlky 70. let. A tak si poslechněte, jaký text tomu dal a ducha tomu dal Daniel Schuster.
0: To myslíš to volební blues?
1: Áno, samozrejme.
0: Áno, dostaneme sa k nemu. Ja len k tomu vyslovenému snáď toľko. Áno, človek sa už potom neskôr nerád obzerá do minulosti, keď zistí, že tam, kde nie je výťah, musí ísť po schodoch a tá kondícia nie je ideálna. To možno sa niektorí, ktorým vyšiel vzťah, radi obzerajú k svojmu svadobnému momentu. Len dnes sa už s tou nostalgiou obzeráme späť hlavne preto, lebo tá súčasnosť nie je tou, ktorú sme očakávali, keď sme sa dopredu posúvali a mysleli sme si, že budeme starší a bude to fungovať. No nefunguje to, preto je tam možno ten smútok a neochota obzerať sa späť, lebo vtedy to bolo pocitovo lepšie.
1: A taky jako souvisí to spolu, jako to, že se dívám dozadu, mě zabraňuje v tom dívat se dopředu, ale když se dívám dopředu, tak zjišťuju, že mě toho už nečeká zdaleka tolik, než když jsem se díval před 30 lety. No jenže to se nedá nic dělat, že jo?
0: No. No, tak budeme sa pozerať teraz dopredu, lebo na nás čaká ešte stále celkom príjemná muzika aj v tých zvyšných minútach, aj keď teda, no keď sa povie, že volebné niečo, tak z toho tiež človek nie je úplne, ako sa hovorí, že u vytržení, lebo po tých doterajších skúsenostiach asi nemusí zase to byť moment, ktorý by bol potom neskôr zapísaný niekde zlatým písmom.
1: A já si myslím, že tady Daniel odhadl nebo přesně vystihl takový ten svůj postoj toho takového toho, jak bych to řekl, ne pesimistického, tragikomického, sarkastického postoje, sarkastického, to je to správné slovo. Takže ono to je vlastně zábavný a když to domyslíš, tak ti stuhnou rysy.

0: No, keď si tento text dá na papier a vygumuje konkrétne krstné mená a vloží tam aktuálne, tak v podstate trafí tiež klinček po hlavičke.
1: No, tak dosť ťažko, pretože dôsledne vzato do toho rytmu, jak byl složen ten text, by se těžko hodilo, nebudu už nikdy volet Andreje No More, nebudu už nikdy volet Tomia No More. To jsou tři slabiční slova. A já si celkem se bavím nad tím, jak Dan tam prostě vsadil takový úplně banální jména, běžný, protože tím ukázal na to vlastně, o co jde. Mimochodem, pro kontext, ta písnička Pokud je mi známo, vznikla těsně před parlamentníma volbama v loňském roce.
0: Tak Dan Schuster, ten sa stal svojho času aj špecialistom na reklamu a marketing, takže možno by ho niektoré tieto strany mohli využiť. Prešiel si aj reklamnými agentúrami, bol v pozícii kreatívca, neskôr manažéra, pracoval aj ako špecialista marketingu v komerčnej banke a istý čas aj ako dramaturg upútávok v rámci verejnoprávnej televízie, ale keď z nej odchádzal v 2015, asi netušil, kam sa to všetko bude posúvať.
1: Možná, že právě v době, kdy odcházel, už tušil. V roce 2015 se to právě začalo překlápět. Toho mimo jiné je taky nepochybně produktem to CDčko, asi ta revoluce. Já si pamatuju, že ještě před rokem 15 jsme celku běžně měli v televizi, mohli vidět lidi jiných názorů, co já vím, politologa Zbořila, bezpečnostního analytika, Schneidera, vojenského komentátora Kolera a kde koho dalšího. A teď, když si vezmeš ty jména, tak ti zmizeli zcela z mainstreamu, jsou tam někde na nějakých blacklistech a jejich produkce pak obsazuje média typu Svobodného vysílača, aby bylo jasné, nebo Božíkovi a podobně. Čili prostě to rozdělení těch dvou světů tehdy začalo, kolem roku 2015 začalo nabírat velké grády. To samozřejmě souvisí s tím, že ve stejné době začala migrační krize, ve stejné době začala opravdu forzírovat ta ukrajinská válka, myslím tím teď válka Petra Porošenka, prezidenta, proti vlastnímu obyvatelstvu na Donbase, ne tu válku, co teď vede Rusko. Čili jako tam skončily ty devadesátky. V tomto období skončily ty hezký devadesátky.
0: Až si člověk potom povzdychne při názve tej nasledující pesničky, jak jdeme teda za Václavom,
1: Ideme
0: za Václavom, lebo ideme. V názve je Dobrý král Václav. No toto
1: ne,
0: mám.
1: Promiň.
0: Nie? Nebude to tento Václav?
1: Nebude to, když si nečteš moje maily, kamaráde.
0: Tak pozerám na hodinky, že by sme stíhali.
1: nestíháme. Já jsem Danovi slíbil, že si tuhle písničku necháme na Vánoce.
0: Aha, dobré.
1: Dobrý král Václava, ale že tam dáme inzerát na zemi, ve které bych chtěl znovu bydlet.
0: To mám připravené.
1: To je právě taková programová písnička z té desky Oču Trend a myslím si, že tady na závěr se moc hodí.
0: To bude teda bodka.
1: Ano, to bude bodka.
0: No výborně. No a teda nebudeme predznamenávat pre jistotu, kto na budúce.
1: No nevíme to, těch možností se ukázalo i po dnešku hodně, takže nechme nějaké překvapení.
0: V každém případě děkujeme Danovi, že se zúčastnil toho nášho dnešného rozprávání a rozšířil tak počet osobností, které nám tuto našu činnost odobrili a děkujeme aj tebe, Petře, jednak za to, co si tu dnes opět porozprával a aj to, že si Dana presvedčil, že to má zmysel se zúčastnit těchto našich rozhovorů.
1: No, tak určitě. Já myslím, že Dan už nějaké naše pořady slyšel předtím, jak jsme o tom mluvili a bylo to celkem na snadě, že by tady měl s náma být taky, takže jsem rád, že to vyšlo.
0: Tak na závěr ten inzerát na zemi, ve který bych chtěl zase žít. A já budem rád, keď se stretneme opět při pesničkách, které nám důvod žít stále ještě ovplyvňují v tom pozitivním slova zmysle.
1: Souhlasím, přidávám se k tomu a velmi přátelsky se loučím s vámi, se všemi, s tebou Petře, s posluchači, posluchačkami a těším se příště na slyšenou.
0: Ano, do počutia.

0: ráno poslal 3 kufry a v nich 2 těla. Ani milenec, ani cyklistka již nebyli ani šťastní, ani smutní. Dada, dada, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu.
1: La chanson Dada, musique de Georges Olic. La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais l'époux le jour de l'an s'arrête tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs deux corps en 3 valises. Ni amant ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bon cerveau. Lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau.
0: Dadaismus byl ve 20. letech 20. století tak převratnou a nejen v umění revolucí, že Tristan Tzara, kterého jsme slyšeli osobně, byl v roce 1920 v Paříži opravdu očekáván, co by nový spasitel. Jak je to možné? Co jiného ještě dadaismus hlásal?
2: Tristan Tzara from Romania writes Dada manifestos.
3: I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things and in principle I am against manifestos. As I'm also against
0: Píšu manifest a zatím nic nechci. Říkám určité věci a v zásadě jsem proti manifestům, stejně jako proti principům. Princip miluj bližního svého je pokrytecký, poznej sám sebe je utopický, ale přijatelnější, protože zahrnuje zlo. Žádná lítost i po tomto masakru si stále uchováváme naději na očištěné lidstvo. Mluvím jen za sebe, protože nechci nikoho přesvědčovat. Nemám právo tahat ostatní do své řeky. Nejsem ani pro, ani proti. A nevysvětluji, protože nenávidím zdravý rozum. Někteří lidé si myslí, že mohou racionálně vysvětlit myšlenkou, co si myslí, ale to je extrémně relativní. Psychoanalýza je nebezpečná nemoc, uspává antiobjektivní impulzy člověka a systematizuje buržoazii. Dialektika je zábavný mechanismus, který nás banálním způsobem vede k názorům, které jsme měli na začátku. Pokud plánujete napsat báseň, vystřihněte článek a poté vystřihněte každé slovo. Jednotlivá slova vložte do sáčku, jemně protřepejte a poté postupně vyjměte jednotlivé útržky v pořadí, v jakém opustili sáček. Svědomitě opište. Báseň bude jako vy, tudíž spisovatel nekonečně originální a obdařený citlivostí, která je okouzlující, i když přesahuje chápání vulgárního člověka.
3: A writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar.
0: Co dále praví Dada? Náhoda je důležitější než umění. Moderní civilizace je absurdní. Umění nevzniká tím, že ho vytvoříte, ale tím, že rozhodnete, že to umění je. V chaosu může být pravda. I v nesmyslu smysl. Dada je nesmyslné jako příroda. Dada je pro přírodu a proti umění. Dadaismus je proti všemu, včetně logiky, rozumu a jazyka. Jakýkoliv rozpor, který najdete, lze začlenit do dadaismu. Dada nelze porazit, protože pokud se o to pokusíte, podporujete ho. Dada je nevyvratitelné. Dada je věčné. Aneb, jak jej parafrázují v písni, například američtí The Residents. Život není než situace, život není než hra, život není než jen vodní vír, jenž volá mé jméno.

0: Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock, se narodil podle juliánského kalendáře 16. dubna, podle gregoriánského nového kalendáře 28. dubna 1896 v Rumunsku, a přestože je tedy rumunsko-židovského původu, je považován za básníka francouzského. Jméno Tristan odkazovalo k jedné z Wagnerových oper, ano, Tristan a Isolda. Tzara byl francouzský přepis rumunského slova Tara, jež znamená země nebo také vlast. Zpočátku inklinoval k symbolismu a od roku 1916 žil v Curychu ve Švýcarsku, protože Švýcary byly zemí neutrální, takže šance přežít tam byla větší než jinde v Evropě. Spolu založil kabaret Voltaire a v něm hnutí Dada, jež ve francouzštině značí houpacího koně a znamená ano v ruštině i v rumunštině. Po první světové válce odešel do Paříže, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval s Aragonem, André Bretonem a mnoha dalšími. Surrealismus nejdříve odmítl a po roce 1929 se k němu přidal. V letech 25 až 26 si nechal zbudovat vlastní dům v Paříži od českého architekta Adolfa Loose a v něm také zemřel. Tento dům je považován za jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta. Začátkem 30. let se tak stalo, že měl přednášky i v Praze a potkal zde svoji lásku.
1: Tož, Helenko, kdy už budeš tady?
2: Nechte mě, nenuďte mě, já nechci.
3: Slečno, všichni, jak tu jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
1: Ne, prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne, až potom.
3: Čeho se bojíte?
1: Ne.
3: Pěkně prosím, slíbila jste, že půjdete na druhou písni.
1: Ještě chvilku, jenom chvilinku malinku.
3: Podívejte se.
1: Tož já teda půjdu. Vy nevíte, jak se bojím.
3: Nic se nebojte. Prosím.
0: Tzara česky neuměl. Za to Nataša Golová uměla anglicky, německy, rusky a francouzsky a tak si velmi dobře rozuměli. Za Natašu ostatně hovořil i její úsměv, její taneční pohyby, smysl pro humor a příjemné vystupování. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. Pod vlivem nového bouřlivého vztahu Nataša zavrhla vztah, který měla v Praze, domů poslala lístek a v něm uvedla, že se svým novým přítelem Tristanem uteče do Pyrenejí. A opravdu, románek se krátce odehrával v kulisách překrásných hor, kde prožili zamilovaní milenci několik týdnů. Jejich vztah byl však bohužel neudržitelný. Po návratu do Prahy, a to vše ještě před válkou, se Nataša začne zbližovat s českým hereckým prostředím a s kolegy. Jedním z nejlepších přátel se jí stal herec milovník Svatopluk Beneš, jehož jsme v ukázce rovněž slyšeli, který později vzpomínal takto. Moc se milovali, často za Natašou jezdil do Prahy i do Olomouce, kde měla potom angažmá. Tehdy byla Nataša opravdu šťastná. Ale zpět k Dada. Nejen obskurní kapely jako The Residence, nebo třeba dokonce skupina s názvem Kabaret Voltaire, ale i melodický poprok si našel své místo na výsluní Dada. Ano, byla to americká kapela s tím, že názvem, a ač její hudba by se dala zařadit jako konformní, textu zůstali věrní nevyspytatelné muze. Ať se ráno probudím, ocitnu se v Disneylandu. Ať večer usnu, ocitnu se v Disneylandu. Ať uteču z domova, ocitnu se v Disneylandu. Ať nabourám auto, ocitnu se v Disneylandu. Ať vykradu obchod, ocitnu se v Disneylandu. Asi si stopnu u dálnice opici a ona mne na svém hřbetě odveze do temnot západu.

Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

hneď je koniec. Rozum už mlčí, zvoní zvonec, k davu sa pridá hlupák a pokrytec. Dav cíti silu, dav je hrdý, jednotlivec by nebol tvrdý.

0: Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který měnil stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Jiřím Hinkem. Vy se můžete také Jiřího Hinka ptát. Napíšete-li na adresu studio@slobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101. No a Jiří Hinek, kdo to je? Doktor Jiří Hinek, manažer, politik a ekonomický diplomat, to zní znešeně v obraně bezpečnostním sektoru. V posledních prezidentských volbách byl dokonce jedním z kandidátů na prezidenta České republiky. Jirko, moc tě vítám. Vítám tě v rádiu Slobodný vysílač.
1: Já děkuji za pozvání a vítám všechny posluchače a budu se těšit na ty 2 hodiny a doufám, že budou i zajímavé otázky a rád na ně odpovím.
0: Hele, já tě ještě budu chvilku číst toho oficiálně životopisu, ty mě potom doplňuji a budeme si potom povídat a rozvádět tebe a tvá témata dál. Takže jsi absolvent matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pracoval jsi v technologickém rozvoji, dosahoval jsi různých vrcholných manažerských pozic. Dnes jsi prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsi členem Menzy České republiky, Rady ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum a vývoj a lektorem oboru bezpečnostní a krizový management na Vysoké škole CEVRO Institut. A věnuje se dlouhodobě problematice bezpečnosti, takže zbraně, bezpečnost, politika, velká politika, geopolitika a tak dále, to všechno tě je vlastní. Co ještě by si dál k sobě řekl, nebo co si myslíš, že jsem opomněl a co bychom měli trošku rozvinout?
1: Já bych možná zmínil, že matematicko-fyzikální fakulta, ač je to relativně malá fakulta, tak má řadu oborů. Já jsem studoval obor, který se jmenoval matematická informatika, teoretická kybernetika, teorie systému. A když se mě lidi ptají, co by vlastně to studium dalo, tak hlavně mi dalo umět nad různými situacemi, věcmi, to, co se děje kolem nás, přemýšlet, analyticky to rozebrat a udělat z toho nějaké závěry. A já si myslím, že pro život toto je dobré. A na CEVRO institutu bych ještě upřesnil, já tam mám několik hodin a specializuji se na roli obranného průmyslu při budování obrany schopnosti státu. Já si myslím, že ta role je velmi důležitá, ač trošku v dnešní situaci v takovém tom ideologickém směřování Evropské unie se potlačuje malinko do pozadí a je to špatně.
0: Ale takže jsi se zabýval taky softwarem a samozřejmě, že jo, takže jsi vlastně protřelý ajťák, že jo?
1: Ano, živil jsem se tím nějaký čas a postupně opravdu já jsem si prošel ten vývoj od řadového pracovníka technologického vývoje až po vedoucího nějaký skupiny. Až potom jsem dělal i ředitele velkých firm v řádově o tisících zaměstnancích. Takže mám zkušenosti a nikdy jsem nezapomněl na to, jaké to bylo být řadovým pracovníkem, protože největší nebezpečí lidí, kteří se dostanou do vrcholných funkcí, že zapomenou na takové ty běžné problémy a nevnímají ty běžné problémy. A to je obrovská chyba, protože oni se do ty funkcí dostali právě proto, aby ty problémy pomáhali řešit a ne, aby je neviděli.
0: No, problém je taky taková ta asociálnost, ne? Jako jak se vždycky říká, prostě pamatuj na to, když jdeš z hůru, že potom jednou půjdeš po těch skorech zase dolů, jako. Takže to je taky asi důležitý, aby si ty lidi uvědomili, že jsou důležitý strašně, nebo nejdůležitější skoro v tom všem vztahy.
1: No, ono to přísloví přesně zní, jdeš-li nahoru, všechny pěkně zdrav, budeš je potkávat, až půjdeš dolů. A každý z nás šel nahoru, šel dolů a mě je někdy smutno, když někteří lidé a znám je dlouhé roky, najednou se dostanou do funkce a zapomenou, odkud přišli, a to se stává hlavně u politiků. Neříkám všichni, ale řada z nich zapomněla, odkud přišla.
0: Jo, docela bych jako viděl velkou, dlouhou řadu takových politiků, které znám, jak se chovali a potom na, jak naopak jako se snažili prostě se vlastně zase přizpůsobovat, když byli dole, a znovu to zopakovali, když se jim ještě povedlo jít nahoru. Úplně stejný model, takže to znám.
1: A zapomněli taky, odkud přišli. Já konkrétní příklad, bylo několik našich europoslanců, kteří hlasovali pro to, aby na Českou republiku byly uvaleny sankce za to, že Česká republika, její vláda odmítla přijmout kvóty na migranty. Jak vůbec se může stát, že člověk, který je zvolen občany České republiky, hlasuje pro něco, co je vůči těmto občanům? Protože kdyby tyto sankce byly uvaleny, tak je zaplatí jenom řadoví poplatníci. To je ten moment, kdy já říkám, ty lidi ztratili smysl pro realitu, ideologie je nastila, zblbly, a srovnal bych je s kolaboranty z 68. roku.
0: Ona to není jenom ideologie, ono to často naprosto normální sprostá korupce, nic jiného, protože ty lidi samozřejmě to dělají za to, že jsou pak odměněni. To těch lidí je hodně, jako, kteří se takhle chovají.
1: To je pravda, no.
0: Takže jako jsi teda tím odborníkem prostě, jako tady dokonce pro NATO Industrial Advisory Group, jako a tak dále, jsi vedoucím delegace České republiky, to všechno máš za sebou, to jsou úžasné věci, že jo, členem Rady rezortu Ministerstva obrany pro výzkum a vývoj, předsedou redakční rady Review pro obranný a bezpečnostní průmysl, jak to všechno stíháš, odborným lektorem tady jako na tom CEVRu, jak jsem říkal ještě k tomu.
1: No, tak přece, zaprvé jsem ročník 1960, tak nejsem starý, ale už hodně pamatuji, že přece jenom za tu dobu člověk pozbírá nějaké zkušenosti, takže žiju hodně ze zkušeností, zvlášť ze zkušeností z průmyslu. A jak to stíhám, no to někdy sám nevím, se přiznám. A do toho mám teda ještě 4 děti, 2 dospělé, a 2 malé, 5letého a 3letého syna, a musím říct, že to někdy je s nima moc krásné, ale někdy ubíjející.
0: Jsme úplně stejný ročník a mně se líbilo, že nedávno mi Luděk Sobota říkal, ale vy jste mladý kluk, jako, takže to patří i tobě, jako, že jo, samozřejmě.
1: No, samozřejmě se cítím jako mladý kluk.
0: Jasně. No takže hele, matematika, jako, ty jsi matematik, celý život matematika, že jo, rovnice a tak dále. Říkáš, že jsi se těšil vždycky vlastně na matiku, když ostatní se báli a schovávali se a jako radši nešli třeba do školy, já nevím, ale ty jsi se těšil. Ty jsi jako absolvoval všechny možné olympiády a prostě tě vysloveně prostě těšilo řešit složité úkoly.
1: Tak já to měl rád, pro mě to bylo tisíckrát lepší, než se biflovat na spaměť nějaké letopočty a případně jich slovíčka. Ale mě to opravdu bavilo, prostě byly to úlohy, bylo to řešení, já jsem v tom byl jak ryba ve vodě, mě to bavilo.
0: Aha. No a s tím souvisejí šachy. Já se taky cítím trochu být šachistou, hrával jsem šachy taky na různých úrovních a ještě u nich často odpočívám. Ty jsi šachista. Co to pro tebe znamená? Ty mluvíš o tom, že vlastně ti to pomáhalo trošku k tomu, že jsi si vytvářel svou vlastní strategickou představu v životě, jako v různých situacích, a že tě podpořili vlastně šachy. Šachy, sport, věda a umění dohromady, se říkalo.
1: Já jsem šachy začínal někdy kolem 10 let. Dneska možná by člověk řekl, je to pozdě, tenkrát to bylo relativně brzo. Dotáhl jsem je až na úroveň, hrál jsem národní ligu. Dokonce jsem byl v nějaké širší reprezentaci žáků a juniorů.
0: No, ale
1: nezůstal jsem u toho. Co pro mě bylo velmi potěšitelné, že díky šachům jsem šel na základní vojenskou službu do Prahy, protože šachy měly taky svůj oddíl, ústřední dům armády, jako byla Dukla, ale my jsme neměli specializaci, jenom jsem sloužil v Praze, abych mohl hrát za údu. Tak to na tom bylo velmi příjemné. Pro mě šachy byly významné v tom, že opravdu člověk si dělal jakousi strategii té party, čeho bych chtěl dosáhnout, hledal slabá místa u soupeře, snažil se posílit slabá místa u sebe, případně i nějaké taktické prvky, jakým způsobem získat výhodu, buď to poziční výhodu nebo materiální výhodu. A to je věc, která se v životě velmi, velmi hodí, protože ať chceme nebo nechceme, tak jakékoliv funkci a v politice vůbec už ty šachy tak každý trochu hraje.
0: Můj přítel Honza Schneider dokonce tvrdí, že Rusové tím, že vlastně rozvinuli velmi hru v šachy i v tom bývalém Sovětském svazu, a to byl prostě téměř národní sport, takže proto dělají jinak diplomaci. Je to, myslíš, znát na diplomaci jednotlivých zemí, když někde v tom vrcholu stojí šachista?
1: Tak to je zajímavá otázka, já to neumím to posoudit. Samozřejmě diplomacie se dá dělat dobře, diplomacie se dá dělat velmi špatně, ale myslím si, že diplomacie u zemí, jako je Česká republika, je výrazně jiná než diplomacie u zemí, jako jsou prostě velmoci, Spojené státy, Rusko, Čína, ta hra je tam opravdu úplně jiná. Ono se říká, že velmoci nehledají svoje zájmy podle svých přátel, ale svoje přátele podle svých zájmů. Proto ve vztahu k velmoci musíme být vždy opatrní a snažit se to hrát tak, aby to bylo pro nás výhodné. Já tady telefonujeme z mé pracovny a jsem si kdysi ze Spojených států, kde jsem navštívil vojenskou základnu, námořní základnu v Norfolku, přivezl obrázek letadlové lodi, mám je tady na zdi, a u té letadlové lodi je nápis 90 tisíc tun diplomacie.
0: Jasně.
1: Jako já samozřejmě vím, že Spojené státy mají tu power policy, prostě politiku síly, ale mně se líbí na tom, že to nijak nemaskují, že to prostě tak je, a s tím člověk musí takým způsobem počítat a potom ty šachy hrát v té diplomacii ve prospěch naší země a nehrát ji tak, že je vazalem a to je jedno koho. Protože oni opravdu, jejich zájmy jsou jejich zájmy, když se do toho hodíte a jste spojenec, je dobré, když se jejich zájmy změní, tak se změní. A oni to dělají správně, protože i ten ruský prezident, i ten americký prezident je volen svými občany a on to bude dělat ve prospěch svých občanů. A
0: jasně. Mně ta odpověď tvoje velmi lahodí samozřejmě, protože jsem o tom přesvědčen, že to takhle je. Samozřejmě velmoci, zvláště prostě velmoci a mocnosti velké země mají vždycky především svoje zájmy. Ty malé země musí daleko opatrněji zacházet s tím různým partnerstvím, musí si dávat velký pozor. A proto právě mě připravila ta Honzova věta kdysi o těch šachách jako velmi inspirativní. Takže jsem přesvědčen také, že my máme hrát šachy a máme přemýšlet trošku jako šachista. To znamená, na jedné straně sice budou vždycky nějaké emoce, něco nás někam potáhne, ale pořád si musíme dávat secakramensky bacha. Takže to se mi velmi líbilo, že i ty vlastně se opíráš prostě o to takové samostatné individuální přemýšlení u hry v šachy. To vždycky tak bylo prostě, jako, že tyhle lidi potom jako viděli trošku dál dopředu.
1: Tak. Jo, šachy jsou určitě, doporučuji každému, jakémkoliv věku. Já se přiznám, že já kvůli rodině, práci jsem s aktivním šachem skončil v roce 1989, kdy jsem odehrál svoji poslední sezonu v Národní lize a pomohl svému mateřskému klubu, což byla Lokomotiva Kolín, dneska Sokol Kolín, postoupit do extraligy. Ale já jsem v loňském roce se nechal tak trochu umluvit svými přáteli a znovu jsem začal hrát. Zatím teda jsem sehrál jednu partii, kterou jsem vyhrál a hraju nějakou krajskou soutěž, co jsem nikdy nehrál. A je to zajímavé.
0: Hele, sport, ty sportuješ, jako to se mi líbí, samozřejmě já se do takového víru prostě jako fyzického nepouštím, ale prosím tě, to mě zaujalo, že ty hraješ fotbal, což to děláš, jak to?
1: Tak já se snažím si svoji fyzickou kondici udržet, protože fyzická kondice je velmi důležitá pro jakoukoliv manažerskou práci. ona očerpává energii, ta práce, a samozřejmě i čas. A ten sport je jeden ze způsobů, jak se udržet v jakési fyzické kondici a dobře to zvládat. Takže já jednou týdně hraju sálovku, teda dneska jsem je vypustil kvůli dnešnímu pořadu, což doufám, že nebudu muset potom v hospodě zaplatit každému pivo. A chodím hrát tenis, tenhle víkend jsem byl třeba lyžovat, rád jezdím na běžkách, jezdíval jsem jezerskou padesátku pravidelně, 2 roky se mi nyní nejel, teda zaprvé byla prezidentská kampaň, ale hlavně změnili mi termín na naprosto nevhodný termín, kdy v Bedřichově je naprosto vyprodáno, protože jsou jarní prázdniny a jako bydlet někde na ubytovně v Liberci, tak to už jsem starý kluk.
0: Hele, a doma, tvoje žena, ta je přes jazyky, ne? A ty zase máš ty rovnice, tak to jde to dohromady, je to dobrý, jako jo? Doplňuje se to.
1: Jo, je to výborné, ona mluví plyně několika jazyky, občas mi poradí. S těmi rovnicemi je trochu na štíru, dneska byla trochu legrace, jeli jsme spolu v autě a já jsem mi vyprávěl historky, když jsem chodil na vysoké škole doučovat, jak některé děti nechápaly slovní úlohy a odpovídali naprosto nelogickými větami typu drak letěl 12 cm nad zemí a ona říkala, to bylo možná i o mně.
0: Ale myslivost, jo, jak jsi se dostal, no tak myslivost zbraně, že jo, to je jasný, takže myslivost, dostal jsi se ke zbraním, tak si samozřejmě zároveň začal chodit, nebo to máš nějak jinak s tím lesem, jak to je? Jo, podílíš se třeba na nějakých starostech o les a zvěř, anebo jak to, nebo jenom střílíš?
1: Tak myslivost je úplně o ničem, ale k myslivosti můj děda byl myslivec, táta byl myslivec, a jak říkali za svého života, náš kluk se moc nepovedl, protože já sice jako malé dítě jsem s tátou rád chodil, dokonce tenkrát i děti mohly chodit na hony, nadhánět. Dneska by to řešila určitě nějaká komise, kdyby dítě mladší 15 let bylo na honě. A tenkrát to bylo normální. Bavilo mě to, ale pak přišly jiné koníčky, šachy, studium. A vlastně já se k myslivosti vrátil teprve, když mi umřel táta, protože jsem si řekl, že by tato tradice neměla skončit a udělal jsem si myslivecké zkoušky a začal jsem provozovat myslivost, ale vztah k přírodě jsem měl vždycky, to příroda mě vždycky bavila. Pro mě je to výborný relax, já ani nemusím ulovit, mně stačí se jít v tom lese projít, posedět, vidět zvěř. A když ulovím, tak taky dobře, když neulovím, nejsem lační poráně.
0: No, protože já vždycky říkám, že ty zajíci se jen tak prostě spočítají, že jo?
1: Bohužel ta krajina se velmi zdevastovala, zničila se chemii, zničila se scelením lánu, intenzivním hospodařením, ignorancí základních záležitostí a bohužel ta drobná zvěř vůbec není. Naopak se rozmnožily prasata, tak já občas chodím lovit prasata.
0: Jo, je to takhle prostě, jak se píše, že opravdu ta prasata se přemnožila, takže je to pravda, jako jo, jako je to tak.
1: Tak všichni máme zkušenost s mainstreamovými médii a ne všemu, co se píše, se dá věřit.
0: No právě.
1: Ano, někde jsou oblasti, kde jsou přemnožená prasata, někde se začalo lovit způsobem, který já považuji za nemyslivecký, protože se domnívám, že lovit staré bachyně je nemravné, tím se sice sníží populace, ale devastuje se ten genofond. Určitě tam bylo řada necitlivých zásahů a každá ta oblast je trochu jiná. Takže někde je dost prasat, někde jich je už málo a někde jsou přemnožené. Ono spíš je problém, že prasata se objevují blíž městům nebo chodí i do měst, takže si jich obyvatelstvo všímá a pak se o tom hodně píše.
0: Aha, takže přistupuješ tomu opravdu systémově a nejsi takový ten, jak vyrazejí ty nimrodi, že jo, vždycky jako do toho lesa, střílejí jako o život, to se mi líbí. To jako je jasný, že máš jakou starost nebo ten les a o tu zvěř jako opravdu.
1: Tak já bych chtěl, aby jednou i moje děti, případně vnoučata, mohly jít do lesa a vidět tam nějakou zvěř a nejenom umělé vysazené vlky, anebo chodit do zoologické zahrady se koukat na zajíce a na bažanty, čemu to tak trochu směřuje.
0: No já udělám oslý můstek, to samozřejmě souvisí hodně s nošením zbraní. Jak to teďkom s těma zbraněma vlastně je, protože to je obrovská agenda, vztah Evropské unie, naše politika řeší nošení zbraní ve vztahu k Evropské unii, tady se snažíme trošku bránit politice a je vidět, že naši politici ale podléhají, jaksi, že by rádi také jaksi šli stříc té unii v tom, že by se tady mělo nošení zbraní omezit. Tvoje stanovisko, jak to celé vidíš?
1: No, někdy mi je vyčítáno, že zbytečně věc, která není důležitá, já zdůrazňuji, já ji považuji za velmi důležitou a umím vysvětlit, proč ten symbol, aby občan, který je bezúhonný, netrestaný, zdravotně a odborně způsobilý, měl právo nosit zbraň, je velmi důležitý. Protože odzbrojování občanů vždy dělali totalitní režimy. Nakonec známý spisovatel Orwell jedno jeho úsloví a říká, že totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže. Ponechat dělníkovi či rolníkovi zbraň. A pak říká, že zbraň tíši rolníka nebo obydlí dělníka, tato zbraň visící na zdi je symbolem demokracie a je naším úkolem tu zbraň tam zachovat. A to, co vlastně se odehrálo v Evropské unii, já si troufám říct, že je to absolutní podvod. Argumentace, že když bude mezi lidmi méně zbraní a že je zbytečné mít samonabíjecí zbraně anebo mít velké zásobníky, že pak bude mnohem větší bezpečno, je naprosto, naprosto mylná. A největší problém celé té směrnice je, že v závěru směrnice se praví, že směrnice je málo ambiciózní a musíme se za 2 roky k ní vrátit a zpřísnit ji. To znamená, že je to klasická salámová metoda, teďkon vám odebereme jedny práva, pak druhé, třetí, pak vlastně ideologicky dojdeme k závěru, že vlastně vůbec není potřeba mezi lidmi mít zbraně, když máme ozbrojenou policii, ozbrojenou armádu a pak se dostáváme do toho totalitního státu. Proto já jsem se opravdu kousnul a boju proti této směrnici, nehledě na to, že ten největší podvod je v tom, že Evropská komise nebo orgány Evropské unie nemají vůbec žádné kompetence v oblasti obrany a bezpečnosti. Proto tuto směrnici oni schválí jako směrnici vnitřního obchodu, vnitřního trhu. To, že nesmí mít zásobník víc než na 10 nábojů, je směrnice vnitřního trhu. Ne, to je normální podvod. A proti podvodům se musí bojovat.
0: No, naprosto se mu souhlasím a tleskám, to se mi samozřejmě velmi líbí, protože konec konců ty jsi to celé uvedl tím, že ti Američané prostě mají na té lodi napsáno, že to je vlastně ta diplomacie. To znamená, že když máš ozbrojené obyvatelstvo, tak samozřejmě si musí ty diktátoři dát také pozor, protože to je naše občanská diplomacie taky. A je vidět, že Evropská unie se dneska, jestli to tady správně vnímám, také bojí toho, že by občané mohli náhodou dát najevo, že mají svoji vlastní diplomacii vůči těm, kteří se snaží uzurpovat moc.
1: Já ještě vůči těm Spojeným státům, já vůbec nechci, aby právo držet zbraň bylo stejné jako v řadě států Spojených států, protože u nás to někdy trošku zjednodušuje. Každý stát ve Spojených státech má rozdílná práva. Dokonce jsou některé oblasti, kde nesmí někdo mít zbraň, například Washington DC, hlavní město Spojených států, tam nesmí mít civilní obyvatel zbraň.
0: Tak je to hlavní město politiků.
1: No, oni se to uměli zařídit. Nicméně, když se mluví o druhém dodatku Ústavy Spojených států, který dává právo občanovi Spojených států mít zbraň, ono to tak úplně není. Ten druhý dodatek mluví o tom, že občané mají právo, když jejich vláda bude činit kroky vůči vlastním obyvatelům a nebude to udělat jinou metodou, čili politickou, není možnost to politicky změnit. Jinými slovy, když třeba se zruší zákon o volbách, nebo nebudou mít právo hlasovat, nebudou mít právo třeba zvolit si svého prezidenta, tak mají právo udělat ozbrojené milice a tuto vládu svrhnout. Já si myslím, že by bylo špatné, kdyby se tak stalo, ale na druhou stranu to, že je to garantováno občanům, si myslím, že jedna z pojistek, která těm politikům říká, chlapci, jste tady od toho, abyste své kroky dělali ve prospěch svých obyvatel, neboť oni v krajní možnosti mají možnost vás odzbrojeně svrhnout. Když to ta Evropa jde přesně obráceným způsobem. Já myslím, že se západní země začaly bát svých obyvatel a proto šlo k této evropské směrnici. Takže nejdřív se zkrátí zásobníky, určité zbraně se dají, jakože nemusí být, pak se udělá druhý krok, pak třetí, pak je budou mít jenom lidi ve sportovních klubech nebo lovci, budou to mít jako v Anglii, že budou ty zbraně někde zamčené, doma v žádném případě. No a pak vlastně se řekne, že je něco z prostého vůbec tu zbraň mít a že vlastně vláda bude dělat vše pro blaho lidu a že není potřeba, aby lidi o tom přemýšleli, jestli to dělá. Nakonec ovcím se lépe vládne, že jo.
0: A ve spojení samozřejmě s mediálníma kampaněma tomu ti lidé uvěří a uvědomí si až příliš pozdě, že jsou vlastně otroky a že musí jenom sloužit.
1: Byl jeden citát Benjamina Franklina, který je podle mě naprosto krásně popisující tu roli té zbraně v rukou běžného občana, ale říkám znova bezúhonného a netrestaného, že si myslím, že jen ti to mají mít právo držet zbraně. A ten Benjamin Franklin řekl, že demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Ale svoboda je v tom, že dobře ozbrojené jehně odmítne hlasovat.
0: Jasně, ano, ano, ano.
1: A to je zase o těch velmocích a těch malých státech, tak... A propos, ve Švýcarsku nyní má být vyhlášeno referendum, jestli oni přijmou tuto směrnici Evropské unie, anebo jestli vystoupí ze Schengenu. Protože je zajímavé, že Švýcarsko, které není členem Evropské unie, tak ono předpisy a směrnice Evropské unie implementuje právě protože je členem schengenského prostoru.
0: Jasně. A jak jsi říkal sám, samozřejmě se velmi v této agendě podvádí, protože například velmi jaksi přísné zákony má třeba Británie a přitom je tam spácháno daleko více trestných činů střelnou zbraní a v jiných zemích, kde naopak jako je ten řád benevolentnější, tak tomu tak není a přesto se argumentuje tím, že jde o to, aby nedošlo k páchání trestných činů střelnou zbraní třeba a tak dále, a tak dále. Takže je tady spousta prostě jako opravdu podvodů a lží prostě v té celé mediální kampaně.
1: Ta myšlenka zavést tuto směrnici, odzbrojovací směrnici, nebo počátek celkového odzbrojení, protože ono opravdu u tohoto neskončí, tak vznikla ve Francii a Británii. A zatímco Česká republika je v žebříčku bezpečnosti někde kolem 6. místa, tak Británie a Francie někde kolem 50. No tak nebylo by lepší, kdyby naše předpisy implementovala Francie a Británie?
0: Jasně. Prosím tě, máme telefon, takže už máme prvního posluchače.
2: Dobrý večer, pánové. Bedlivě vás poslouchám, téma je zajímavé samozřejmě. Já jsem Petr z Prahy, jsem se nepředstavil, takže aspoň takto. Jednu věc mám spíš připomínku k tomu, co před chviličkou říkal pan Jiří Hynek o tom, že v Americe mají právo svrhnout, ačkoliv nemají tam zbraně, Washington a tak dále. Článek 23 listiny základních práv a svobod říká, že občané mají právo postavit se na odpor. Já to nechci celý citovat, ale je to prostě jednoznačný. Čili tady, když v tomto systému, který tady v České republice máme, když to nebude fungovat a lidi dostanou odvahu hlavně, kterou nemají, tak se může také postavit vlastně na odpor, jestliže činnost ústavního orgánu a účelné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Takže asi tolik. Ale samozřejmě, pokud tam jde lidi zbraně, tak je to na nic, protože s holýma rukama se jako udělat defenestrace nedá. Toť vše, hezký den. Tak, další věc se vám daří. Víte se dostanou.
1: Chtěl říct, že právě tu možnost mají ve Spojených státech a mají to daný dodatkem v ústavě. Tu možnost postavit se na odpor.
0: Jasně, výborně. Takže pokračujeme dál. To znamená, že co ty vlastně proto děláš jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky?
1: Já se maximálně možným způsobem tu ideologickou debatu posunout do odborné úrovně a bavit se opravdu o tom, hledat argumenty, vysvětlovat, oprostit se od těch prázdných, nic neříkajících slov. Já jsem tady mluvil o ozbrojovací směrnici, ale v letošním roce já myslím, že bude významným tématem i možná volebním v eurovolbách diskuze na připravovanou evropskou směrnici o úplném zákazu olova. Už jsem zaregistroval, že někteří poslanci myslím tím europoslance začali mluvit o tom, že je to dezinterpretace, že tomu tak není. No tak možná by bylo dobré, aby si přečetli ty odborné statě, ono opravdu tomuto směřuje, ale nelze technologicky, nebo je velmi obtížné vyrábět náboje bez použití olova. Ono to je u některých typů střeliva, ale bude to velmi drahé a velmi nákladné. A zase to povede k tomu, že lidi prostě přestanou střelectví provozovat jako koníčka. A já si myslím, že to je schválně, že je to zase z dalších kroků, jak lidem znechutit to, aby měli zbraně a aby uměli střílet.
0: Takže se snažíš jako vlastně jít proti těm trendům, kde jde o to řešit nějaké technologické problémy, které si samozřejmě neuvědomují často běžní občané, politici, a ty se snažíš prostě jako řešit ty detaily a jít tedy do té protiargumentace jako nějak.
1: Ono největší nebezpečí na těch evropských předpisech, ale nejenom teda dnes evropských, nikdy i národních, je, že má to 50 stránek do spousty naprosto prázdných, bezobsažných slov se zabalí jedna věta typu, já si vzpomínám na vystoupení soudružky Mogherini v Praze, já myslím, že to dva roky zpátky, o bezpečnostní konference, kdy ona do toho spoustu balastu najednou řekla, že musíme si zvyknout,

0: muže, ženy. To jsou všechno věci, které nejsou v každém zemi nebo v každé kultuře naprosto běžné. Takže ateismus třeba v zemích, které jsou nejsou křesťanské, vypadá úplně jinak než u nás. Čili my jsme, ať chceme nebo nechceme, tak jsme s tou židovsko-křesťanskou minulostí velmi silně spjati a ovlivněni a já to opravdu mohu posoudit, protože já jsem sezdil díky tomu, co dělám, hodně zemí světa a to vnímání v těch zemích je úplně jiné.
1: Mm-hmm. To právě souvisí s tím, co už si vlastně nakousl, že se vracím zpátky k těm genderovým studiím, jo, jako které prostě se tady, které vlastně z mého pohledu, samozřejmě to je otázka, kdo to jak vidí, ale zaplavili a zaplevelili tu naší civilizaci asi tak, jak asi z toho důvodu, jak jsi ty říkal, že už ta civilizace neví, co by roupama dělala, že jo, takže vlastně řešíme tady problémy, které jsou naprosto nesmyslné, nepodstatné a škodlivé, tak ještě, jestli se můžeš k tomu ještě jednou vrátit, jako nějak si to sformulovat, co s tím budeme dělat?
0: Je to absurdistán. Například České dráhy udělali nějaké kupé jenom pro ženy. Mm-hmm. První věc, když jsem to zjistil, já jsem říkal, teď je to to samé, co bylo ještě v 60. letech v jižních státech Spojených států, že tam bylo only white, only black, jenom pro černé, jenom pro bílé. Je tě to normální regulární segregace. Ale aspoň v tom autobuse teda byla část jenom pro bílé a jenom pro černé, čili byla to segregace. Bojovalo se proti tomu, aby se to odstranilo. My to zavádíme. Ale to je i diskriminace. Protože když už já teda udělám jenom pro ženy, tak by tam měl být teda kupé jenom pro muže. Je to absurdistán. Je to přece absolutní nesmysl. Takhle to dělat.
1: Jo, já si vzpomínám na ten výrok Agáty Christie, za kterou přišla nějaká feministka, říkala jí, Agáto, co tomu říkáš, jako jo, vy jste si vydobili jenom jako to všeobecné volební právo a tak dále, a my už jsme prostě daleko dál, a on říká, co jste to provedli, prostě vy jste na sebe vzali odpovědnosti mužů, protože muži mají samozřejmě v mnoha oborech samozřejmě nějakou svoji odpovědnost také, například co se týká nějaké fyzické síly, tak tady stát je ten rozdíl nespochybnitelný a tak dále. A sama prostě se divila tomu, že ona může prostě adorovat ty současné nesmysly, že jo, nebo tehdejší nesmysly ještě, kdy diskutovala s tou Agátou. Takže tahle ta věta, myslím, je docela dobrá, ne asi?
0: No, říkám, já jsem tomhle velmi konzervativní, já se nechci dožít momentu, kdy moje manželka přijde domů a dá mi ve dveřích květinu, protože mi tím bude chtít udělat radost. Já si myslím, že takhle by to být nemělo. A k tomu to malinko směřuje. Já rád manželce dám květinu.
1: Jasně, že nebudeme sedět jako pecky prostě v tramvajích a že ty ženy pustíme si sednout, že jo?
0: No, já si myslím, že to... A zase vychází to z nějakých dlouhodobých tradic u nás. Jinde mají tradice, že třeba ženy chodí 4 metry za mužem, že jo, zahalené až po zem. Nebudeme jim to měnit, ale nenecháme to měnit u nás.
1: Ale to je přece ta absurdnost té současné situace, kdy vlastně ti, kteří se tak berou za všechna možná práva, až už teda nikdo nechce mít žádné povinnosti, všichni chtějí mít práva, což znamená samozřejmě, že vždycky se tak bude dít na úkor jako jiných lidí, to je jasné, když jako všichni chtějí jenom práva, ale jako to přece souvisí s tou teď naprosto absurdně prostě s těmi islámskými prostě představami prostě, které prostě razí naopak vlastně feministky. Kde to jsme?
0: No, já jsem rád, že zatím aspoň na tom venkově to zůstává normální. Já jsem v neděli byl s dětma ve Viganticích, to je taková vesnička u Rožnova pod Radoštěm. Hasiči tam pořádali dětské odpoledne v místní tělocvičně. Bylo to maškarní a všechny holčičky byly oblečeny za princezny, za berušky, a kluci byli za piráty a za námořníky a za policajty. Takže si říkám, je to ještě normální svět. Nedej bože, že to někdo nějakou směrnicí, nejlépe evropskou, začne regulovat, že na maškarním pro děti musí být masky udělány tak, aby

0: nepredikovali to, že někdo je muž nebo žena. To už potom by byl zánik naší civilizace a tomu se musíme bránit.
1: To je přece vidět ale i z výsledků voleb, kdy nakonec právě to mimopražské prostředí zvolilo toho Miloše Zemana. To, samozřejmě ty jsi kandidoval také a také jsi dostal nemálo hlasů, ale říkám, že nakonec prostě ty výmysly, které jsou tak typické pro tu takzvanou pražskou kavárnu, tak se neprosadily.
0: Ale myslím, že je to 50, než je to 100 kumle, i když se podívám výsledky na tom venkově, tam volili, oni, takhle to řeknu přesně, já nevím, kolik lidí volilo v druhém kole pana profesora Drahoše, já si myslím, že většina těch hlasů byla proti panu prezidentu Miloši Zemanovi, i chápu některé argumenty, které mi občas ty lidi říkali, ale prostě na tom svět není černobílý. Nebylo, ale ta Praha, hodně Prahy prostě byla víc proti Miloši Zemanovi než ten venko. Ale nebylo to 100 ku 0. Jo, svět není černobílý.
1: No a teď teda migrace. Migrace je obrovské téma.
0: Jeden volič tam se mnou o tom diskutoval a ptal se mě, proč jsem podpořil a já jsem mu to i vysvětloval, nějakým způsobem to chápal. Akorát mě mrzí, že se sadil, že pan Hynek nepodpoří Miloše Zemana o klašku Jägermeistera a prohrál ji, no. Tak jsem mu říkal, že příště mu řeknu nějaký tip a třeba ji vyhraje.
1: Já jsem chtěl ještě probrat migraci, ale máme telefon, takže bych dal přednost samozřejmě posluchači.
2: Dobrý večer, tu je Peter.
0: Dobrý večer.
2: Zajímavá debata, pozdravujem vás páni. Výborná analýza a rád by som položil jednu z otázok, takú na začiatok. Jakým spôsobom by ste chceli alebo mohli iniciovať alebo aktívne sa podieľať na zmene tohto systému? Pretože analýz, ktoré v rádiu prebiehajú, či už na Slobodnom vysielači alebo Infovojne, je obrovské množstvo, je tých informácií strašne veľa. A nejakým spôsobom aktívne treba začať pracovať. A to takými ľuďmi, ako ste vy, ktorí vedia, čo s tým treba asi urobiť, respektíve ako presvedčiť tých ľudí, ktorí už strátili nádej, že by sa toto mohlo zmeniť, pretože žijeme v spoločenskom zriadení, ktoré kope z posledného nemá riešenie. Skúste chvíľku odpovedať, ja mám ešte pár vecí na vás, ak môžem.
0: Ďakujem za otázku. Ja som to chcel zmeniť tým, že som vstúpil do politiky. Alespoň částečně. A snažil jsem se co nejvíc ty názory dostávat do veřejnosti. Problém je v dostupnosti informací na těch nejsledovanějších médií. Bohužel musím říct, že ten mainstream tomu úplně nefandí a je velmi důležité, aby takové věci, jako je právě třeba Slobodný vysílač, nebo Cesta do minulosti v Česku, nebo prostě taková ta alternativní média, aby měla možnost vysílat, aby nebyla zakazována, protože vlastně dneska ten počítačový svět, právě ty přenosy na webu, na YouTube, na Facebooku jsou jednou z mála možností, jak takové názory, které jdou trošku proti tomu mainstreamu byly tak v momentě, kdyby tam docházelo k brutální cenzuře, což bohužel už dochází, tak vlastně tyto názory budou umlčeny a pak už s tím nic nepůjde dělat. Čili klíčová je udržet svobodu slova. To si myslím, že je klíčové.
1: Posluchač ještě pořád na drátě.
2: Ano. Já jsem chtěl povedat to, že nevíme založit jeden subjekt, ktorý vyžaduje na založenie určité dosť veľké finančné prostriedky a skupinu schopných ľudí, ktorá je schopná celoplošne v nejakej časti krajiny aktivovať tých už uspatých ľudí a aby ich nejakým spôsobom presvedčili. Bohužiaľ je na to teda dosť silnú skupinu ľudí. Zatiaľ vznikali rôzne strany, straničky, kde každý chce byť šéf a majú 70% spoločných názorov a na tých 30 sa úplne pohádajú. Takže, ale aj tak sám človek nezmôže nič. Musí bohužiaľ v tomto systéme existovať nejaký subjekt, hnutie, politická strana. Nie je možné inak tento systém zlomiť a máme na to dosť málo času, pretože rýchlosť prebudzania ľudí je pomalšia, ako sa uťahuje slučka tohto liberálneho systému, ktorý tu funguje. Zažili sme to, bohužiaľ všetko vieme neskôr, že nežná revolúcia bol prevrat, že sme na Slovensku mali tri etapy rozkradačky, mečiarizmus, durindizmus a teraz tento tretí, ktorý keď už nemá čo rozkrádať, tak dvíha dane postupne. Všetko to funguje salamovou metodou, riadené mimovládkami, kde sa nakúpia stíhačky, ktoré neexistujú, kde do F-16 chcú naladovať elektroniku z F-35, kde cena F-16 z touto elektronikou je drahšia ako F-35 pre Izrael. Môžeme rozoberať ďalšie veci, kde vy máte stíhačky L-159, ktoré sú výborné tréningové stroje, ale keď pod to niečo zavesíte, tak to veľmi lietať nechce. Kde kúpil Boeing aero vodochody, vyláma loďa zhruba 80% vývaru a 20% nechal domácemu priemyslu a odtiaľ odišiel. Čiže stále sa viac a viac tento systém skrutkuje a uťahuje. A nevieme ho pre tú neschopnosť ľudí sa dohodnúť alebo počúvať aj niečo iné, tento systém zlomiť. Preto som sa pýtal, ako strana, hnutie, ako informovať ľudí. Lebo Facebook sa bude blokovať. Chcú prejsť na systém bezhotovostný, to znamená, nikomu sa nebudete páčiť, tak vám zastavia účet, či tam máte peniaze, alebo nie. Niekomu zase môžu peniaze pribudnúť, ktoré nikto nezistí, odkiaľ prišli a podobne. Takže dovol som si takto nejaký svoj názor povedať. Tá záležitosť ohľadom armády, bez armády krajina neexistuje, čo sa týka samostatnosti. Pokiaľ nemáte armádu, ale nejaké ozbrojené sily, ktoré, to je ako na Ukrajine. Ukrajinskí vojaci nechcú ísť bojovať na Donbas, pretože sú agresori, vedia to. Dokonca utekajú hromadne do Ruska, časť dezertuje, potom zavrú nejakého veliteľa pluku, lebo jednoducho nechce. Ale tí na tom Donbase bránia svoju krajinu. Je ich oveľa menej, ale bojujú s oduševnením. To je obrovský rozdiel.
0: Takže, mluvíte mi z duše a trefil ste presne ten problém, ta obrovská roztříštěnost, protože jsou to mnohdy individuality, kteří nejsou ochotní couvnout, domluvit se, třepí se to po 0,5%. Myslím si, že jedním klíčových úkolů tyto skupiny začít dávat dohromady, aby vytvořili jakousi alternativu. Další problém politiky je, že řada lidí, kteří jsou zkušení, jsou kvalitní, tak jsou plně zaměstnáni svojí prací. Já přiznám se, já mám s tím problém taky a na tu politiku jim vlastně zbývá málo času. A politici jsou lidi, kteří, neříkám všichni, ale kteří nemají ty zkušenosti, neprošli si něčím, a pak jsou schopni právě hlásat ty ideologické názory bez znalostí věcí. Jo. Je to problém. Prostě kvalitní člověk se do politiky moc nehrne. To, co jste říkal o těch stíhačkách, je vidět, že tomu rozumíte. Tak to je. Jo. Je to smutné, je to tak. A k té armádě, my jsme jedna z mála krajin na světě, jako, myslím, Česko i Slovensko, jako Československo, kdy jsme byli, která měla armádu dřív, než měla vlastní stát, a my neměli bychom na to zapomínat. Protože v momentě, kdy ji nebudeme mít, tak už ten stát mít taky nebudeme. Nebo budeme mít jenom formální stát. To tak je. To bylo vždycky. Já si pamatuju jednu prezentaci jednoho švýcarského rezervisty, kde nám prezentoval jejich systém, je velmi zajímavý, mě se hodně líbí. A ta prezentace začínala slovy. Každá země má armádu, když ne vlastní, tak cizí. A v dobách, kdy tady byly cizí armády u nás, tak nám bylo nejhůř. Na to bychom neměli nikdy zapomínat.
2: My na to nezabudneme, ale mladí, ktorí generácie sa pomaly vymieňajú, a to je obrovské nebezpečenstvo, pretože po určitom Haló?
0: Slyším.
2: Lebo niečo vyplo, som myslel, že som odpojený.
0: Nie, ste odpojený, slyším vás.
2: Tá mladá generácia už nevie, čo to je. Nevie, čo to je branné cvičenie. Neboli na vojne, čo ja si myslím, že v rozumnom rozsahu 3 až 6 mesiacov, alebo ako v Rakúsku, ide na 3 týždne, potom o rok zase na 3 týždne, ale je v kontakte s tou zbraňou a má úplne iný vzťah k tomu, že existuje nejaká obrana vlastnej krajiny a že to je aj dôležité. Toto všetko sa postupne vytráca a vytráca sa to zámerne. Máme, by som to rozdelil, našu pozemnú armádu na dve časti. V jednej nemajú ani sklenené okná, to sú tí, čo sedia doma, a druhý špičkový vyzbrojení, čo chodia na misie. Ale tiež to nemáme žiadne. To sa postupne rozpadlo, škola zmizla, ostalo pár odborníkov, vychovali tam dneska civilné profesie v tej vojenskej leteckej škole v Košiciach. Je to čistá katastrofa, ale toto je celý zámer. Táto banda, ktorá sa dostala k moci v tých troch etapách, ona nemôže povoliť, nemôže popustiť, nemôže povedať, prepáčte. Nenašla spôsob, ako uvoľniť opraty a dať tým ľuďom rozdeliť sa s tým bláznom, ktoré sa tu tvorí. Pretože skoro všetci, netvrdím, že všetci, ale čest výnimkám, sú aj výnimky, išli k majetkom neférovým spôsobom. A vedia, že na to by sa všetko prišlo, títo ľudia budú robiť úplne všetko na svete, čítanie, ako sa tu udiali tieto udalosti s Kuciakom, len aby sa pre Boha nejakým spôsobom udržali pri korite. A toto si musia ľudia uvedomiť. Táto vládnúca trieda, táto oligarchia, normálnym spôsobom oča neodíde. A to je bohužiaľ tak. Preto musia nás odbrojiť, vytvoriť nejakú európsku armádu, ktorú keď pošlu k nám, tí ľudia nemajú k našej krajine žiaden vzťah. Našim ľuďom žiaden vzťah. Ale domáca armáda väčšinou sa pridala na stranu ľudí. Polícia nie. Polícia je špeciálna záležitosť. Čo vy na to?
0: To je vidět třeba i dneska ve Francii, kde řada i policistů a ozbrojených složek cítí se žlutými vestami, nechtějí zasahovat příliš, protože vnímají to jejich hnutí jako správné, ale v momentě, kdy budete mít opravdu evropskou armádu, tak to potlačíte bez problému, protože to se pošlete tam ty jednotky, které prostě budou plnit rozkazy a pokyny. To souhlasím s váma, že je obrovské riziko.
1: Mm-hmm. Ale takže Jiří, já si myslím, že budeme se muset už jako blížit ke konci.
0: To letí.
1: Jestli ještě nějaké veliké otázky, já jsem chtěl původně se tě ptát ještě na migraci, no to je docela rozsáhlé téma, ale můžeš k tomu...
0: téma a je to jedno z největších bezpečnostních rizik. Já ho vnímám jako úplně největší pro Evropu, protože buď to původní obyvatelstvo bude muset přijímat zvyky, obyčeje, životní styly, možná i trochu právo těch nových, anebo se zbouří. Ale tím, že demokratici si s tím neumí poradit, tak se obávám, že tam může vzniknout jakési hnědé nebezpečí v těch zemích, kde je příliš mnoho lidí s islámským vyznáním, prostě z těch muslimských zemí, takových těch nepřizpůsobivých, těch, kteří přišli. A to je riziko pro nás, pro všechny. Oboje.
1: Tam bych ještě chtěl poznamenat, že mě dost mrzí, to se týká samozřejmě zase armády a tady té tvé profese, že se často přidáváme k těm kolonizátorům a my jsme nikdy kolonizátoři nebyli a já nechci, abychom byli namočeni do toho jejich problému.
0: Já se přiznám, že jsem pragmatik, jo, protože pro mě náš voják je můj voják a ten má pro mě prioritu. Ono, když dneska je to sebevrskačství toho západu za jejich kolonizaci, teď na rovinu, jejich životní úroveň, jejich technologie by bez toho nebyla. Já myslím, že to sebemrskačství by nemělo být. Máme se koukat dopředu, máme dělat všechno ve prospěch našich obyvatel, protože ty hodnoty historicky jsou dané. Rodina, národ a pak něco ostatní.
1: Ty jsi mi možná nerozuměl. Já nechci, abychom se my podíleli na něčem, co musí řešit někdo jiný díky své historii, protože my máme svých starostí ve střední Evropě dost. To jsem chtěl říct, jako jo, toto vlastně se týká těch různých válek, které se vedly v severní Africe, na Blízkém východě, v Afghánistánu a tak dále. To je moje téma, jako jo, že...
0: Rozumím.
1: Jo, to trošku jsem to měnil jinak.
0: Když mnoho sebemrskačství do minulosti naprosto zbytečného.
1: Ano, ale mě spíš šlo o to, abychom my v současnosti takhle nefungovali. To byl ten můj vlastně jako ten můj dotaz.
0: Je tam telefon, jsem koukal.
1: Telefon, právě, telefon. Prosíme, telefon.
0: Haló?
1: Haló, haló?
0: Tak.
1: Máme ještě telefon? A. Už položil telefon, tak. Jestli ještě bude, zložil telefon, takže už není telefon. No, my se chýlíme nějak už ke konci, ono je 22:28, takže, máme telefon, takže ještě máme telefon. Dobře, výborně.
3: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Počujeme se, dobrý večer.
0: Slyším.
3: Rakuska. Volám vám, chtěl bych pozdravit hosty do studia. A vám právě pán redaktor, dobrý večer. Chtěl bych zareagovat na predchádzajúceho telefona, čo volal do studia k vám. A to bola absolútna pravda, všetko, čo tam predchádzajúci riešil aj ohľadne tej armády, keď bola cudzia armáda a podobne. Tí nemajú vzťah k našej armáde, keby sa nemali. Ja som po aktívnej službe 13 rokov vojak z povolania, plus vojenská škola a tak ďalej. Môžem len potvrdiť jeho slova. Dnešná mladá generácia je už nie, že sa vytráca, už je vytratená. Môj syn má 19 rokov, keď nejaké veci riešiť s ním, tak to je úplne že hrúza. Jedno pravidlo bolo, tá základná vojenská služba zocelila týchto mladíkov. Týchto mladíkov, čo teraz behajú vystrihaní s telefónami v ruke a podobne. Doma si ani neupracujú, však maminka to ešte zvládne po prípade, alebo sa to úplne nechá tak. To je jedna vec. Toto je proste to, že čo by sa malo zaviesť táto základná vojenská služba. Prížať tých ľudí naspäť k tomu, aby vedeli, že kde sú, čo sú, koho majú vlastne brániť. Oni ani nevedia teraz, koho majú brániť. Oni majú predstavu, že je NATO a ty nás ochránia a postate, že to je smarty a blablabla a podobne. Ale chcel by som zareagovať na tú tému, ktorú ste otvorili ďalej, a to je téma migrantov. Ja mám stále pocit, že nám nehrozí priamo migrácia nejaká z Afriky alebo z Afganistánu. Sem na Slovensko alebo do Čiech nepríde, oni nemajú záujem systém, oni by tu neexistovali, oni by tu za prvé nemohli byť, pretože tu tie podmienky sú není také, oni tužia po Londýne, Nemecku a podobne. To je jedna vec. My máme iný problém. Nás za chvíľu pohltí migrácia z východnej Európy. To je, ako sa otvoria, ak tu nebodaj zoberú Ukrajinu do Európskej únie, že im to schvália ten voľný pracovný pohyb, teraz ich tu je aj tak dosť. Tak toto bude naša smrť, keď ten obrovský národ tých ľudí, čo sú tam uchudobnení, zbedačení, tí Ukrajinci, tí proste už len čakajú na to, kedy môžu oficiálne začať tu pracovať. A toto bude náš koniec, čo sa týka pracovníkov, mzdy, ktoré u nás sú úplne že minimálne teraz, tak pre nich to bude zlatý grál. Ty som povedal na začiatku, ako pre nás pred nejakými 15-20 rokmi niekde v Nemecku alebo v Rakúsku, hej, za minimálne mzdy. Tak toto bude problém tu u nás. Nám nehrozia čierni ani títo Pakistanci, ani nejakí títo. Nám hrozí východná Európa. To, čo chce presne západná Európa, aby nás rozvalili na komplet. A toto bude naša záhuba, by som povedal. Na toto treba sa sústrediť, nie na Černochov z Afriky. Tí sú od nás ďaleko, tí ani tadiaľ to neprejdú. Ani nemajú ten kurz, aby išli vôbec cez nejaké Čechy alebo Slovensko. To sú len také mlátičky. A tak, jednu vec myslím, toto je problém.
1: Už máme málo času, takže ja bych poprosil Jirko o odpoveď.
0: Já tu migraci právě z té Afriky vnímám jako riziko, ne, že by přišli k nám, ale že vlastně do zemí, s kterými třeba průmyslově spolupracujeme, že tam vznesou obrovskou nestabilitu. A ono to dopadne potom i na nás. I to, že tam prostě začnou třeba vítězit strany, které budou mít nějaké fašizující tendence, nacionalistické strany, ale brutálně nacionalistické. To všechno může mít pro nás negativní dopad. To, co říkáte, je taky obrovské riziko. A já vidím ještě větší riziko, když se vlastně uvolní vlna migrace z Ukrajiny. Takže vlastně už dnes do chudé, nestabilní Ukrajiny odejde práceschopné obyvatelstvo. Tak vlastně na východ od nás budeme mít další nestabilní zemi, kde budou nějaké malé lokální ozbrojené konflikty nebo velké lokální ozbrojené konflikty. A zase se vrátím, co jsem říkal na začátku, že vlastně ta střední Evropa, ty země by měly hodně spolu držet, protože ono je to může ohrozovat i z toho západu, i z toho východu. Právě ta nestabilita těch sousedů. To je vždycky to nejhorší, co může být, když v sousední zemi dojde k nějakým konfliktům. To se strašně snadno přenese až k vám. Asi takhle. Já myslím, že ale že už jsme asi časově vyčerpaní.
1: Už jsme hodně, i když máme od pánu z redakce, máme povoleno přesluhovat trošku, ale nicméně, Jirko, já ti strašně srdečně děkuju za příjemné povídání. Přispívej prosím dál k slávě českých zbraní, zbroje i těch nejlepších bojových tradic, jo, a ve smyslu materiálním i morálním. V nelehkých časech sice můžeme snít o blanických rytířích, ale bez osobní odvahy a hmatatelné odpovědnosti budeme otroky nebo zhyneme my i naše potomstvo.
0: Naprostý souhlas. Já děkuji za pozvání, zdravím všechny na Slovensko, své přátelé slovenské, doufám, že poslouchali. A budu se těšit zase někdy, když budu pozván, rád přijdu. Děkuji a hezký večer.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím, a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení a nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden 28.1. v obvyklých hodinách, to znamená 20 hodin 30 minut, naslyšenou a do počutě.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebník.